0: Tu má 20% akcií. Fotbalisté Slávie jsou i po druhém ligovém kole 100%. Po úvodním vítězství nad Slováckem večer vyhráli 4-0 v Ostravě. O výsledku rozhodli třemi góly už v prvním poločase. Za to liberečtí fotbalisté v dvojnásobném oslabení doma podlehli 0-1 Teplicím. Slovácko remizovalo doma s Artisem Brno 1-1. Plzeň pak hostila Zbrojovku Brno a i tady byl výsledek 1-1. Přes den očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě i zataženo, ojediněle s deštěm nebo s bouřkami a s teplotami mezi 26 až 31 stupni.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nemocnice Bulovka v Praze odpoledne přijala ženu po návratu z Ugandy. Důvodem je velmi nízké podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Žena má horečku a je izolovaná v bioboxu. Podle ministerstva zdravotnictví veřejnosti riziko nehrozí. Na Bulovku ženu převezli z nemocnice v Hradci Králové. Hlavní hygienička Barbora Macková na síti X napsala, že se postupovalo v souladu se všemi národními a evropskými protokoly. Podle primářky infekční kliniky na Bulovce Hany Roháčové, žena kromě horečky žádné další příznaky jakékoliv nemoci nemá. Výsledky příslušných testů budou zřejmě během neděle. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří třeba ebola a další tropické krvácivé horečky. Ztrátě zavazadel při přepravě letadlem se dá předejít. Mnoho komplikovaných situací vznikne zbytečně, většinou na základě nedostatku informací, kterými kufr opatříme. Jejich základní přehled proto raději připomíná mluvčí handlingové společnosti pražského letiště Jiří Hanych.
2: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letištního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí.
1: Moderní a velmi praktickou pomůckou jsou pak drobná trasovací zařízení, takzvané tagy. Jejich majitel pak má přímo v telefonu víceméně aktuální a přesný údaj o poloze svého kufru. Slavističtí fotbalisté zvládli i druhý zápas nového ročníku první ligy. Pražané na půdě ostravského Baníku zvítězili 4-0. Severočeský souboj ovlivnili hned 2 červené karty pro domácí. Teplice početní převahu zužitkovali, nad Libercem zvítězili 1-0. Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. A poslední večerní utkání Plzně se Zbrojovkou skončilo remízou 1-1. Čeští vodní slalomáři zase ukázali, že jsou na divoké vodě světová špička. Z mistrovství světa přivezli 7 medailí, z toho 3 zlaté. Šampionát se jel navíc v americké Oklahomě, na místě, kde budou za 2 roky olympijské hry. Krásný příslib.
3: Kajakář Jakub Krejčí se myšlenkami na olympijský závod, který se ve stejném areálu v roce 2028 pojede, nenechal rozhodit a stal se mistrem světa.
4: Snažil jsem se z ty myšlenky trošku vypouštět. Věřím, že to může být moc hezký závod a přál bych se tam stát na startu.
3: Olympiáda je ještě daleko, nominaci nemá nikdo jistou. Čerstvá mistryně světa kajakářka Tereza Kneblová má ale velkou motivaci.
5: To není něco, co by mě nějak ukonejšilo a jsem hrozně motivovaná na další části sezóny a uvidíme, co to přinese.
3: Nejzkušenější je z téhle zlaté slalomářské party z Oklahomy 37letý Vít Přindiš. Na mistrovství světa triumfoval v kajak krosu. Kvůli němu se nejspíš brzy rozloučí se závody na kajaku.
6: Pořád jsem srdcem vždycky jako byl slalomář. Už jako nejsem nejmladší a kombinovat obě ty disciplíny je jako strašně náročný. Letošní sezóna možná bude ta poslední, kdybych to kombinoval a příští rok si byl ten kros.
3: Ať světová nadvláda našim vodním slalomářům vydrží co nejdéle, přeje Renata Kuková, Rádio Impuls.
1: V neděli čekáme oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a s teplotami od 26 do 31 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

městě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

je s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: den s rádiem Impuls.
1: Rajčata, okurky, rybíz nebo obří cukety. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkóně urodilo? Jak to zpracujete? A jaké dobroty umíte připravit právě z cuket? Podělte se o recepty, ozvěte se do naší rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Letošní už druhá vlna veder nutí Čechy víc přemýšlet o chlazení bytů a domů. Za nezbytné už to považuje přes 60% Čechů. Nejčastěji přitom volí zatahování rolet nebo noční větrání. Víc než polovina Čechů už kvůli vysokým teplotám zvažuje koupy chladícího zařízení. Dominují elektrické větráky a mobilní klimatizace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, o které informuje ČTK. Postupně také roste využívání třeba tepelných čerpadel, která v zimě topí a v létě umožní domácnost chladit. Víc než 40% respondentů o této možnosti neví. Přitom podle expertů jde o zdravější, udržitelnější a často i ekonomicky výhodnější alternativu ke klasické klimatizaci. Klášterec pořídil pro dobrovolné hasiče elektromobil. Jde o pick-up, který na první pohled vypadá jako běžné zásahové vozidlo. Hasiči ho budou používat i jako záložní zdroj energie.
3: Dobrovolní hasiči měli jasno, potřebujeme auto, se kterým můžeme jezdit, i když nebude nafta nebo benzín. V krizi totiž mají přednostní nárok na pohonné hmoty státní hasiči a pak taky armáda, policie a sanitky. Volba byla jednoznačná. Musí to být pick-up, který necháme nastrojit jako zásahové vozidlo a navíc může sloužit jako záložní zdroj energie. V Klášterci se tak objevila čtyřkolka z Koreje, která na baterky zvládne terén a navíc i naložený přívěs. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Počasí ovlivňuje cestovní ruch. Jasně o tom vypovídají návštěvnické součty s atrakcí v Libereckém kraji. Chladnější dny v červenci přáli vnitřní liberecké Ikvelandii, zámku Zákupy nebo Jabloneckému muzeu Skla. Koupaliště Maškovka v Turnově pak často zůstávalo prázdné. Když už byli turisti venku, mířili spíš nahoře, jak potvrzuje mluvčí harachovské radnice Hana Vesela.
4: Největší část návštěvníků tvořili Češi, v menší míře přijali hosté ze sousedního Německa a Polska. Pobyty volí návštěvníci v průměru 4 dny, nejčastěji od čtvrtka do neděle. Více turistů než v loni využilo lanovku na Čertovu horu. Také půjčovny elektrokol zaznamenaly větší zájem než v loňském roce.
2: Mluvčí harachovské radnice Veselá k tomu doplňuje, že právě kola je pro zvýšený zájem nutné rezervovat předem. Křetínský si musí nechat zajít chuť na West Ham United. Český miliardář se největším akcionářem fotbalového klubu nestane. Podle agentury Reuters spolupředsedkyně londýnského celku Vanessa Gold nakonec prodej svých 25% akcií Křetínskému zrušila a dohodla se s jinou zájemkyní. Majitel fotbalové Sparty Křetínský tak dál drží ve West Hamu 27% akcií. Fotbalisté Slavie jsou i po druhém ligovém kole 100%. Po úvodním vítězství nad Slováckem večer vyhráli 4-0 v Ostravě. O výsledku rozhodli 3 góly už v prvním poločase. Za to liberečtí fotbalisté v dvojnásobném oslabení doma podlehli 0-1 Teplicím. Slovácko remizovalo doma s Artisem Brno 1-1. Plzeň pak hostila Zbrojovku Brno a i tady byl výsledek 1-1. Přes den očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě i zataženo, ojediněle s deštěm nebo s bouřkami a s teplotami mezi 26 až 31 stupni.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.
5: Potkal jsem tě zase

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč vůbec?

ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nemocnice Bulovka v Praze odpoledne přijala ženu po návratu z Ugandy. Důvodem je velmi nízké podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Žena má horečku a je izolovaná v bioboxu. Podle ministerstva zdravotnictví veřejnosti riziko nehrozí. Na Bulovku ženu převezli z nemocnice v Hradci Králové. Hlavní hygienička Barbora Macková na síti X napsala, že se postupovalo v souladu se všemi národními a evropskými protokoly. Podle primářky infekční kliniky na Bulovce Hany Roháčové, žena kromě horečky žádné další příznaky jakékoliv nemoci nemá. Výsledky příslušných testů budou zřejmě během neděle. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří třeba ebola a další tropické krvácivé horečky. Ztrátě zavazadel při přepravě letadlem se dá předejít. Mnoho komplikovaných situací vznikne zbytečně, většinou na základě nedostatku informací, kterými kufr opatříme. Jejich základní přehled proto raději připomíná mluvčí handlingové společnosti pražského letiště Jiří Hanych.
3: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letištního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí.
2: Moderní a velmi praktickou pomůckou jsou pak drobná trasovací zařízení, takzvané tagy. Jejich majitel pak má přímo v telefonu víceméně aktuální a přesný údaj o poloze svého kufru. Slavističtí fotbalisté zvládli i druhý zápas nového ročníku první ligy. Pražané na půdě ostravského Baníku zvítězili 4-0. Severočeský souboj ovlivnili hned 2 červené karty pro domácí. Teplice početní převahu zužitkovali, nad Libercem zvítězili 1-0. Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. A poslední večerní utkání Plzně se Zbrojovkou skončilo remízou 1-1. Čeští vodní slalomáři zase ukázali, že jsou na divoké vodě světová špička. Z mistrovství světa přivezli 7 medailí, z toho 3 zlaté. Šampionát se jel navíc v americké Oklahomě, na místě, kde budou za 2 roky olympijské hry. Krásný příslib.
4: Kajakář Jakub Krejčí se myšlenkami na olympijský závod, který se ve stejném areálu v roce 2028 pojede, nenechal rozhodit a stal se mistrem světa.
5: Snažil jsem se z ty myšlenky trošku vypouštět. Věřím, že to může být moc hezký závod a přál bych se tam stát na startu.
4: Olympiáda je ještě daleko, nominaci nemá nikdo jistou. Čerstvá mistryně světa kajakářka Tereza Kneblová má ale velkou motivaci.
6: To není něco, co by mě nějak ukonejšilo a jsem hrozně motivovaná na další části sezóny a uvidíme, co to přinese.
4: Nejzkušenější je z téhle zlaté slalomářské party z Oklahomy 37-letý Vít Přindiš. Na mistrovství světa triumfoval v kajak krosu. Kvůli němu se nejspíš brzy rozloučí se závody na kajaku.
7: Pořád jsem jakoby srdcem vždycky jako byl slalomář. Už jako nejsem nejmladší. A kombinovat obě ty disciplíny je jako strašně náročný. Letošní sezóna možná bude ta poslední, kdybych to kombinoval a příště bych si udělal ten kros.
4: Ať světová nadvláda našim vodním slalomářům vydrží co nejdéle, přeje Renata Kuková, Rádio Impuls.
2: V neděli čekáme oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a s teplotami od 26 do 31 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

pracować.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Hekři si našli další velký cíl. Počasí se výrazně propisuje do aktivit turistů. Tenistka Vidmanová si zahraje o první titul. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hekři škodí i v létě. Napadli web Státního zdravotního ústavu, který je příspěvkovou organizací zřizovanou ministerstvem zdravotnictví. Na síti X ústav ujistil, že nejsou ohrožená žádná citlivá data, laboratorní údaje ani samotný provoz ústavu. Útok už ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Připomenu, že cílem hackerů se v úterý stala také městská síť ve městě Šumperk. Tento útok úřad omezil. Podkrušnohorský klášterec pořídil pro dobrovolné hasiče elektromobil. Jde o pick-up, který na první pohled vypadá jako běžné zásahové vozidlo. Hasiči ho budou používat nejen během požárů, ale i jako záložní zdroj energie.
3: Dobrovolní hasiči měli jasno, potřebujeme auto, se kterým můžeme jezdit, i když nebude nafta nebo benzín. V krizi totiž mají přednostní nárok na pohonné hmoty státní hasiči a pak taky armáda, policie a sanitky. Volba byla jednoznačná. Musí to být pick-up, který necháme nastrojit jako zásahové vozidlo a navíc může sloužit jako záložní zdroj energie. V klášterci se tak objevila čtyřkolka z Koreje, která na baterky zvládne terén a navíc i naložený přívěs. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Počasí spolehlivě hýbe cestovním ruchem. Jasně o to vypovídají návštěvnické součty z atrakcí v Libereckém kraji. Převážně chladnější červenec přál vnitřní liberecké Ikvélandii, zámku Zákupy nebo Jabloneckému muzeu Skla. Naopak koupaliště Maškovka v Turnově často zůstávalo prázdné. Když už byli turisté venku, mířili spíš na hory. Potvrzuje to mluvčí harachovské radnice Hana Veselá.
4: Největší část návštěvníků tvořili Češi, v menší míře přijali hosté ze sousedního Německa a Polska. Pobyty volí návštěvníci v průměru 4 denní, nejčastěji od čtvrtka do neděle. Více turistů než v loni využilo lanovku na Čertovu horu. Také půjčovny elektrokol zaznamenaly větší zájem než v loňském roce.
2: Veselá dodává, že právě kola je pro zvýšený zájem nutné rezervovat předem. Česká tenistka Darja Vidmanová v Memphisu postoupila do finále. 23letá hráčka si tak zahraje o první titul v kariéře. V semifinále porazila Mexičanku Zarazuovou a dnes se o titul utká s teprve 16letou Ruskou Ljutovovou.
5: Lenka Svobodová, děkujeme za zprávy. A tady Jakub Voříšek, je neděle 2. srpna a posloucháte Radio Impuls. S Lucí se podíváme do Ameriky s Alešem Brichtou na barák na odstřel. Teď zpívá Eva Farna. Krásný den.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Dobré ráno, tady Radio Impuls, legendární švédská čtveřice ABBA, za chvilku třeba český Aleš Brychta a Brák na odstřel.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp, toto tvrzení potvrzuje náš letní speciál. České prázdniny s Rádiem Impuls jsme tento týden strávili na Vysočině. Reportér Tomáš Kabát se podíval třeba do sodovkárny Zon v Třebíči.
2: Mám tady vedle sebe Roberta Kubeše, vedoucího výroby. Jsme sice v zasedací místnosti, ale stylově si alespoň otevřeme a dáme tu limonádu. Pojďte mě prozradit, jak vlastně probíhá sícení, jak se do té limonády dostanou ty bublinky.
3: Základ je dobrá voda, chcete dostat ten vzduch, co tam je. Místo toho vzduchu se to takzvaně nasytí, udělá se vlastně sodová voda, vznikne ta voda s těma bublinkama, ta se potom v další části smísí se sirupem, to už je vlastně hotová limonáda, nějaké příchutě, třeba malinové s bublinkama a je červená a následně to jde do plniče, plnič to naplní, dá korunku, ať je to korunkový uzávěr u třetinky nebo šroubový uzávěr o láhve 0,5 litru. Potom vlastně se dá etiketu, inkjetem se napípne datum a pak to jde do takzvaného tunelu, jak říkáme. V tunelu vlastně se udělá skupinové balení po 10.
2: A k tomu ochucování dochází tedy ve chvíli, kdy už je ta voda sícená?
3: To ochucování, to je vlastně varna, že jo. Ve varně děláme ten sirup, to je ta naše zavřená komora taková, která vlastně dělá dle našich dobových starých receptur nebo zkušeností z minulosti i od kolegů, kteří tady pracovali v minulosti. To je vlastně to, co zásadním způsobem potom ovlivňuje limonádu.
2: Říká vedoucí výroby Robert Kubeš a kdo chce vědět víc, tak si může zajít do návštěvnického centra, které stojí hned vedle výrobny.
0: České prázdniny s Rádiem Impuls se příští týden přesunou jenom o region vedle. Vysílat budeme z Jižní Moravy.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.

neděle 2. srpna vás zdraví do celého Česka Radio Impuls. Za chvilku je tady kapela Lucie a Amerika, nebo lekce italštiny s Erosem Ramazzottim. Ale teď informace, která se týká zítřka a dalších všedních dnů, máme pro vás 10 000 korun. Ano, pro ty, kteří se přihlásí do hry Halo tady Impulzovi, to platí. Pro ty odvážnější, kterým se dovoláme, máme dokonce dvojnásobek, tedy 20 000. Letní kolo hry Halo tady Impulzovi frčí dál, každé všední ráno hrajeme skutečně o spoustu peněz, stačí se jenom přihlásit, jde to třemi způsoby, na impuls.cz, ve žluté aplikaci a taky prémiovou SMS-kou a potom musíte být ve střehu vždy, každé všední ráno mezi 5. a 9. Impulzovi můžou volat právě vám.

0: Buongiorno amici, tady Radio Impuls, je neděle 2. srpna, pojďme na předpověď počasí, tady nejprve na vaše vzkazy, které jsou aktuální. Zdravíme Radio Impuls, dnes ráno je u nás polojasná obloha, bez větří a teplota 10 stupňů. Krásnou neděli všem, pohodové vysílání nám, z Horního Slavkova přejede Gladiátor Dan, my zdravíme na Karlovarsko. Broumov teplota 13,5 stupně, polojasno, mírný vítr, pěkný nedělní den i vám, Zdeňku. Zdravím, zatím příjemných 18 stupňů, napsala Helenka z Letohradu, krásný den. Dnes v Česku očekáváme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy zataženo. Ojediněle se dnes vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty dneška 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32 a v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 20. Krásný nedělní den, tady Impuls.
1: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: 6.38, posloucháte Radio Impuls v neděli ráno. Za chvilku uslyšíte mistra Karla Gotta. Zůstanu svůj, to bude písnička z Impulzovic krabičky. Dnes přestávají platit občanské průkazy vydané před polovinou roku 2000. Lidé je musí vyměnit. U jezera Most se po druhém ročníku největšího drum and bassového festivalu na světě Let It Roll uzavře areál. Očekává se, že dopravu bude řídit policie. Při příležitosti dne obětí romského holokaustu se uskuteční komentovaná prohlídka areálu památníků holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku. A jdeme ke sportu. Hraje se druhé kolo první fotbalové ligy. V 15 hodin Sigma Olomouc hostí Mladou Boleslav, v 17:30 Bohemians Praha 1905 Hradec Králové a v 8 večer se utkají Pardubice s Jabloncem. Paříž hostí mistrovství Evropy v plaveckých sportech. V Itálii se koná evropský šampionát ve veslování a ve Švýcarsku pokračuje mistrovství Evropy horských kol.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Další písnička z Impulzovic krabičky zase za necelou hodinu v našem vysílání. Za chvilku třeba Helena Zeťová nebo Miroslav Žbirka a už za půl minuty pohled na silnice, bude tady 007.
1: Budík vypnutý, kafe hotový a Radio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Dobré ráno, to jsou nedělní, ranní, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně na 117. kilometru vyšetřuje policie nehodu, osobní auto tady sejmulo zvíře. Na tahu z Prahy do Hradce Králové na 18. kilometru D11 leží v levém pruhu pneumatika, dávejte pozor. Dávejte na sebe pozor všude, kde se dnes ocitnete a odkudkoliv nám taky dejte vědět přes naší linku 605 222 007 anebo přes naší aplikaci. Je za minutu 6:45, tady Impuls.
3: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Rádio Impuls vám hraje v neděli ráno 2. srpna, přesně minutu před 7 hodinou, tedy před zprávami Lenky Svobodové. Dnes bude v Česku oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo. Nejvyšší teploty dneška 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 20. Zmrzlináři trhají rekordy, třeba na východě Moravy se jim daří. O tom více Lenka za chvíli ve zprávách.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Po návratu ženy z Ugandy se rozjelo trasování kontaktů. Na východě Moravy trhají zmrzlinářům ruce. Žena odpálila výbušninu v centru Moskvy. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Po příjezdu ženy z Ugandy se rozeběhly přesně nastavené postupy. Ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz včera přijala fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministerstva zdravotnictví ale pravděpodobnost nákazy ženy velmi nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko. Výsledky testů budou podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáše Fošuma známé nejspíš během dneška. Hygienici trasují, s kým byla žena na zájezdu a také po něm v kontaktu. Fošum agentuře ČTK řekl, že žena pobývala v Ugandě zhruba 2 týdny na zájezdu organizovaném cestovkou a nebyla v kontaktu s místními. Vrátila se 29. července a má příznaky horečky. Riziko, že by mohlo jít o ebolu, nepovažuje za vysoké, protože se pohybovala daleko od ohnisek nákazy. Ztrátě zavazadel při přepravě letadlem se dá předejít. Mnoho komplikovaných situací vznikne zbytečně, většinou na základě nedostatku informací, kterými kufr opatříme. Jejich základní přehled proto raději připomíná mluvčí handlingové společnosti pražského letiště Jiří Hanych.
3: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letištního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí.
2: Chybě letištních pracovníků v přepravě podle Hanycha často pomůže i nestržené označení kufru z předchozí cesty. Moderní a velmi praktickou pomůckou jsou naopak drobná trasovací zařízení, takzvané tagy. Ty se hodí v případě, kdy už ke ztrátě zavazadla dojde. V elektroobchodech se cenově pohybují kolem několika stovek korun za kus. Jejich majitel má pak přímo v telefonu víceméně aktuální a přesný údaj o poloze svého kufru. Zmrzlináři trhají rekordy. Na východě Moravy jde sladká pochoutka na odbyt jako nikdy. Největší zájem je o ovocné druhy.
4: Kdo nelíže zmrzlinu, jako by nebyl. Ve Zlíně opravdu výrobci a prodejci sladkého krému trhají rekordy. Nejvíce jde na odbyt jahodová a borůvková. Ceny za velkou porci kolem 45 korun. Na koupalištích nestačí občerstvovači polonaháčů doplňovat mrazicí boxy. O víkendu se nezastaví jejich dodavatelé. Chuť namražené dobroty je podle zmrzlinářů obecně asi trojnásobná oproti běžným letním dnům. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
2: Při pádu malého letadla s turisty zemřelo na jihu Peru 13 lidí. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na místní policii. Nezmínila, jaké byly cestující národnosti. Podle nepotvrzených zpráv některých peruánských médií šlo o turisty ze Španělska, Itálie a Německa. Žena v Moskvě odpálila výbušninu přímo u luxusní restaurace. Při útoku v centru města zemřeli 3 lidé a 20 dalších utrpěly zranění. Ruský národní protiteroristický výbor podle agentury TAS uvedl, že bylo výbušné zařízení vyrobené po domácku. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC se v restauraci konala soukromá akce. Některé příspěvky na sociálních sítích podle agentury DPA zmiňují oslavu generála ruských ozbrojených sil.
0: 3,5 minuty po 7 vás zdraví z Rádia Impuls nejenom Lenka, ale taky Jakub. A právě teď Lucie Bílá. Začínáme s muzikou.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Za 3 minuty, 7:45, nedělní vysílání Impulzu běží dál, za chvilku s Palem Haberou, Láska necestujícím vlakom. V Pardubicích druhým dnem pokračuje 10. ročník sportovního parku. Děti si tu můžou vyzkoušet desítky různých sportů, a to jak na souši, tak ve vodě. V Hronově v Královéhradeckém kraji pokračuje 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí hostí mezinárodní výstavu Mečíků a Jiřin. Představí pěstitelské umění vystavovatelů z Česka i ze zahraničí. V dřevěném městečku Rožnovského Valašského muzea v přírodě pokračují dvoudenní dny řemesel a setkání kovářů. A na hradě Waldštejn u Turnova mají připravené speciální komentované prohlídky areálu s kostýmovým průvodcem, který představuje některou z významných osobností historie hradu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: V neděli ráno 2. srpna pro vás Radio Impuls připravilo spoustu skvělé muziky. Za chvíli třeba Přátelé, tedy kapela Rembrandt a I'll Be There For You. Ale teď k jiné věci. Máte v práci někoho, bez koho byste to tam takzvaně těžko dávali? Bez koho by to třeba nešlo? Takového toho kolegu, který vždycky poradí, pomůže a ještě zvládne zvednout náladu celé partě. Přesně takové na Impulsu hledáme a vy můžete Impulsu takové kolegy doporučit. My jim říkáme milionový. Právě pro ně každý všední den po 9. hodině hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. Tak nám o nich dejte vědět na impuls.cz. Stačí napsat, komu bychom chtěli, nebo komu byste chtěli zahrát a my jim zahrajeme. A třeba příště zavolá Vlasta a zahraje Vlasta právě vám.
1: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

Za okamžik na Impulzu zahrají Eláni, znova sama dotkni, ale právě teď informace o počasí. Nejprve informace od vás z různých koutů Česka. Tak nejprve zpráva od Kačky. Ahoj moji milovaní impulzáci, zdravím z Karlštejnska, kde máme 20 stupňů, obloha zatažená bez větří. Krásný nedělní den všem s úsměvem na rtech, posílá Kačka. Dobrý den, Kozomín 19 stupňů, napsal Petr. Zdravím Radio Impuls a hlavně Kubu, děkuji. Jevíčko hlásí 17 stupňů a jasno, v noci trošku sprchlo, díky Romane. Oblačno a 17 stupňů je právě teď v Polánce u Nepomuku, hezkou neděli přeje Vendy. Dnes v Česku očekáváme oblačno až polojasno, po ránu a dopoledne ještě místy zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty dneška 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy očekáváme až 32 stupňů a v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 20. Co se týká muziky, kterou pro vás Impuls přichystal pro nedělní ráno, za chvíli YouTube, právě teď Elán.

0: Dobré ráno, Česko. Vstávat.
1: Hlásí se Rádio Impuls, je tady neděle 2. srpna. Za chvilku Impulzovic krabička, zaspívá Hana Zagorová, a to svého kamaráda. Ale právě teď je ve vysílání místo pro našeho dnešního milého hosta, a tím je televizní moderátor a dnes také oslavenec Ray Koranteng. Ray, dobré ráno.
2: Dobré ráno, dobré ráno.
1: Co pak vás dnes v neděli 2. srpna čeká?
2: Já se přiznám, že vlastně nevím, protože to vždycky má v režimu moje žena, tak já bych se poflakoval, že bude vedro, a tak bych se tak jako poflakoval na venkově, na zahradě, ale moje žena asi s dcerou nejmladší připravili nějaký plán, tak se nechám překvapit. Vím, že objednali tady takový cukrárně na té vesnici, kde teď momentálně jsme, takový velký dort, tak takový dobrý, ten mi chutná, tak to vím, ale jinak se nechám překvapit.
1: To bude určitě krásné překvapení, nebo budou krásná překvapení. Vy máte dnes narozeniny, takže myslíte, že bude aspoň nějaká malá oslava?
2: Nějaká drobná, jo. Já se teda přiznám, že já nejsem takový ten typ, co slaví svoje narozeniny jako nějak okázale s hromadou přátel, hromadou jídla, hromadou pití, takže to bude opravdu jenom manželka, nejmladší dcera, zbývající děti, jak se rozutekli po světě, tak se ozvou spíš telefonem. A my jsme včera měli tady na chalupě, jsme měli ve vesnici traktoriádu, a to je taková tradiční akce, kde já se vždycky potkám s těma lidma, se kterýma se znám od dětství, když jsem se jezdil na chalupu s babičkou. A tak nějak jsme společně vyrůstali a společně jsme zestárli taky. Tak tam si asi jako plácnem, ale nic velkého určitě.
1: Dobře, ale já jsem vám ještě nepopřál jménem Impulzu a našich posluchačů, takže dovolte mi popřát vám hlavně hodně zdraví, pohodu a ať vám to jde v práci a prostě ať jste šťastný. Hezké narozeniny.
2: Díky moc. Já si vzpomínám, my jsme spolu takhle mluvili předloni,
1: ano,
2: a
1: ano.
2: Ono to strašně uteklo. Je to opravdu čím dál tím rychlejší. Tak jediný, co mě vždycky jako překvapí, jak strašně rychle ten rok uteče.
1: Je to
2: čím dál rychlejší. Možná mají posluchači podobnou zkušenost, nebo je to možná jenom můj pocit.
1: Ne.
2: Když si vzpomenu, jak moje babička, když jsem byl malinký, vždycky říkala, jo, užívej, ono to hrozně rychle uteče, tak měla pravdu.
1: Babičky mají pravdu a mně se taky zdá, jako kdybychom spolu mluvili před týdnem. U chlapů kolem 50 se občas řešívá to, čemu se říká krize středního věku. Tak co u vás? Pozorujete něco takového?
2: Já vlastně úplně přesně nevím, co to je, protože tak pozoruju, že jak dorůstají mým kamarádům děti, protože já mám dvě děti dospělý, že ta 11 let, je takový jako překvapení, to nás jako drží pořád, tak to svěží. Tak mý kamarádi, co jim odrostly děti a odešli z domova, tak si začali kupovat ty motorky, že ty Harley, a začali skákat padákem a dělali takové věci, které nedělali, když měli tu zodpovědnost vůči rodině. Jo? A oni říkají, že to je krize středního věku. Já si to nemyslím. Já vlastně úplně přesně nevím, jestli to je čas, kdy má člověk pocit, že život končí, nebo že už se to chýlí ke konci. Já netuším.
1: Dobře, tak pojďme dál. Jaké máte léto? Chystáte se někam vyrazit?
2: No, my jsme byli v Dánsku za dcerou, teď ještě se tam chystáme jednou a teď teda se poflokujeme na venkově na chalupě, protože nám se nechtělo letos někam k moři, teplýmu moři, protože v Dánsku to moře de facto studený, jo, tam nalezete. Tak se holkám nechtělo jezdit někam z místa, kde je 40, na místo, kde je 42. Že? Takže spíš jsme tak jako jezdili tady po České republice, no a ještě se chystáme jednou za celou do Dánska. To je spíš návštěva, než dovolená, je to taková prostě návštěva. No.
1: Tak si celé léto krásně užijte, ještě jednou pěkné narozeniny a na Impulzu naslyšenou.
2: Děkuju moc, dělali jste mi radost a přeju všem posluchačům i vám samozřejmě hodně zdraví a pohodový léto.
1: Hostem Impulzu byl v neděli ráno Ray Koranteng.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hned dvoje semafory čekejte na trase Pelhřimov-Humpolec na silnici 34 v úseku Onšovice-Vystrkov. Důvodem je oprava vozovky, během dne tady můžete uvíznout na několik minut v koloně. Další smršť semaforů sledujeme na tahu Čáslav-Jihlava na silnici 38, je to v úseku mezi Olešnou a Jihlavou. Tak kdybyste náhodou u nějakého semaforu stáli, další dobu přejeme pevné nervy, ideálně přitom poslouchejte Impuls, protože pro vás máme bohaté nejenom dopravní informace, ale vy můžete těm informacím taky pomoci, tím svým dílkem, který pošlete přes číslo 605 222 007 anebo přes aplikaci Impulzu. Krásné nedělní ráno přejeme.

0: poklidu zakončujeme tuto hodinu. Za minutu bude 8 hodin. Lenka Svobodová už má téměř připravené zprávy. Dnes v Česku očekáváme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy dokonce až 32 a v 1000 metrech na horách kolem 20. Klokani, tedy Bohemians 1905, v novém ročníku fotbalové ligy poprvé hrají doma, v Dolíčku přivítají Hradec Králové. I o tom budou zprávy za chvilku.
1: Víkend s rádiem Impuls. Rajčata, okurky, rybíz nebo obří cukety. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkóně urodilo? Jak to zpracujete? A jaké dobroty umíte připravit právě z cuket? Podělte se o recepty, ozvěte se do naší rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Blesk vyřadil zabezpečovací zařízení na trati z provozu. Silná bouře zavřela část Národního parku Saské Švýcarsko. Fotbaloví fanoušci budou mít nabitý program. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Blesk večer vyřadil z provozu zabezpečovací zařízení v Nedakonicích na Uherskohradišťsku. Na železničním koridoru z Přerova do Břeclavy musel být víc než 2 hodiny zastavený provoz. Obnovit se ho v omezeném režimu povedlo kolem 9. večer. Vlaky ale nabraly zpoždění. Vyplývá to z informací Správy železnic a Českých drah. Zlínský kraj večer zasáhly silné bouřky s větrem. Hasiči měli řadu výjezdů. A po silné bouři je uzavřená část Národního parku Saské Švýcarsko. Agentura DPA s odkazem na zástupce místních úřadů uvedla, že hrozí pády dalších stromů. Během páteční bouře zahynul nedaleko obce Rátn jeden muž a další lidé utrpěli zranění, když na ně v německém letním divadle spadl strom. V parku sousedícím s naším Národním parkem České Švýcarsko napáchala silná bouřka značné škody. Postižená je hlavně právě turisty oblíbená oblast kolem lázeňského městečka Rátn. Mapovat oblast pomáhají drony. Podkrušnohorský Jirkov už myslí na konec roku. V duchu prázdninových tradic začalo město hledat svůj vánoční strom.
3: Tropy netropy na advence musí myslet už teď. Takhle uvažují v podkrušnohorském Jirkově a vyzývají místní, aby začali hledat letošní vánoční strom. Město se obrací především na majitele rodinných domů. Pokud máte na zahradě hezký smrk, jedli nebo borovici a už vám takzvaně přerůstá přes hlavu, dejte vědět na radnici. Přijedeme se podívat a pokud ho vybereme, o vše další se postaráme. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: 3 lidé zemřeli při střelbě v nákupním centru v americkém státě Idaho. Útočník také nejméně 2 další lidi během řádění ve městě Twin Falls zranil. Informuje o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na sdělení radnice. Podle policie je střelec po smrti. Jeho totožnost i motiv bude zjišťovat. Klokani dnes v novém ročníku fotbalové ligy poprvé hrají doma. Ve vršovickém Dolíčku ve druhém kole Bohemians 1905 přivítají Hradec Králové. Podle našeho sportovního reportéra Standy Sigmunda rozhodně stojí za to se na tento zápas přijít podívat.
4: Fotbalisté Bohemians Praha 1905 mají otrokům co oplácet. V posledních 3 zápasech je totiž nedokázali porazit. Vinu na to mělo hlavně neproměňování šancí. Zatímco teď se ale Klokani mohli v klidu připravovat na zápas, Východočeši budou mít v nohách pohárovou odvetu s norským Tromsø. Přesto mohou přijet do Dolíčku díky pohárovém postupu dobře naladěni. Motivační zápas to bude pro záložníka Václava Pelaře, který před sezónou skončil v Hradci Králové a nyní nastoupí v zelenobílém dresu proti bývalým spoluhráčům. Utkání Bohemians Praha 1905 Hradec Králové začne v 17:30. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: V neděli 2. srpna jsou s vámi na Impulzu Lenka Svobodová, Jakub Voříšek. Za chvilku se přidají třeba opět Radeček, Michal David a právě teď Miraj, který chce tančit. Krásný den přejeme.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
5: Rádio. Život plyne dál.

0: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: Každý týden vám představujeme takzvané hrdiny všedního dne. Hledá je náš kolega Aleš Růžička. To jsou takový lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Ochránci přírody, pěstouni a pěstounky, dětští lékaři, ale třeba taky učitelé a učitelky. V rámci českých prázdnin s rádiem Impuls teď se zuřivým reportérem míříme na Vysočinu za pánem lesa.
2: Jsem u Hajnýho lesních úseků Červená řečice a Blaník a právě tento Hajný je náš hrdina všedního dne, Tomáš Bolek. Tomáši, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Mám tady flintu, jo, protože každý Hajný nosí na rameni flintu.
3: Je to tak.
2: Jak se ona nosí vlastně, na pravém, na levý, dolů tou hlavní nebo tou pažbou?
3: Na levém rameni, laufem.
2: Na levém.
3: Na levém.
2: Takže levé rameno. A dozadu, jo, takhle.
3: Dopředu.
2: A proč dopředu?
3: Je to kvůli bezpečnosti.
2: Tak. A potom teda natáhnout
3: a zajistit.
2: Tak.
3: Zajistit.
2: Pojď nám říct, ale jak jste se k tomu dostal, k tomu být Hajný. To je taky jako poměrně taková profese pro mnoho kluků sen.
3: A je to tak.
2: A není vás zas tak moc.
3: Je to tak. A u mě to bylo tak, že můj otec už dělal Hajnýho a já jsem vlastně neměl už na výběr. Já jsem nikdy nepřemýšlel ani v dětství, nikdy jsem nepřemýšlel na jinou profesí, než je být Hajný.
2: A vy jste asi jako dneska vaše děti chodí sami po lese, tak. Asi když mají volno, tak vy jste chodil s tatínkem. Tak. Chápu dobře.
3: A předpokládám, že moje děti to pře

0: vy to děláte i s vašimi kolegy, za to vám děkujeme. A pak ještě za to, že nám teda tady přiděláváte další hajný, kteří by teda nebylo třeba tolik, ale díky vaší rodině tady budou minimálně další dva. A díky.
1: Tak, děkuju.
0: Impulzovi, hrdina všedního dne, pro naše vysílání tady z Vysočiny je hajný lesních úseků Červená Řečice a Blaník Tomáš Bolek. Tomáši, mějte se krásně, ahoj.
1: Naschledanou.
2: Hrdiny všedního dne hledáme celý rok. V rámci českých prázdnin s rádiem Impuls se za nimi zítra vypravíme na Jižní Moravu, konkrétněji do oblasti Lidových krojů. S Impulzovými vstáváme v 5 ráno.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Halo, tady Impulzovi. To je pořad, který slýcháváte každý všední den mezi 5. a 9. v našem vysílání. Je to pořad, který pro vás vždycky skrývá 10 000 korun. Tedy pro ty, kteří se registrují na webu impuls.cz v aplikaci anebo SMS-kou a hrají hru. Samozřejmě, když se dovoláme někomu opravdu odvážnému a on si zvolí risk, může získat až dvojnásobek, tedy 20 000 korun. Letní kolo hry Halo, tady Impulzovi pokračuje dál. Každé všední ráno hrajeme o spoustu peněz. Třeba právě vy zítra ráno dostanete možnost říct halo, tady Impulzovi.

Dobré ráno, je přesně 8:30, to vám hlásí Impuls. A vy nám hlásíte, jak je u vás, přes WhatsApp 605 222 007. Dobré ráno, po noční bouřce mlhavo, chladno a jen 16 stupňů. Tak to vypadá v Trojanovicích v Beskydech, krásnou neděli přeje Ilča. Dobré ráno přeji Brno 20 stupňů, zdraví Pepa. A dokonce tady máme pozvánku do Petrovic u Karviné na mistrovství České republiky v motokrosu. Děkujeme, Pepo. Ahoj. Impulzáci a brtami v Krušných horách. Polojasno a 13,5 stupně. Díky patří Lubomírovi. A ještě pohled do Krasové v Moravském Krasu. 20 stupňů. Krásnou slunečnou neděli i vám, Ivono a Františku. Dnes v Česku očekáváme oblačno až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a v 1000 metrech na horách kolem 20. Někdy padá.

0: 7 minut po půl deváté posloucháte Radio Impuls, tedy v neděli 2. srpna. Za chvilku Impulzovic krabička přinese Věru Špinárovou a jednoho dne se vrátíš. Dnes přestávají platit občanské průkazy vydané před polovinou roku 2000, lidé je musí vyměnit. U jezera Most se po druhém ročníku největšího drum and bassového festivalu na světě Let It Roll uzavře areál. Očekává se, že dopravu bude řídit policie. Při příležitosti dne obětí romského holokaustu se uskuteční komentovaná prohlídka areálu památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku. A jdeme ke sportu. Hraje se druhé kolo první fotbalové ligy. Ve 3 hodiny odpoledne Sigma Olomouc hostí Mladou Boleslav. V 17:30 Bohemians Praha 1905 Hradec Králové a ve 20 hodin se utkají Pardubice s Jabloncem. Paříž hostí mistrovství Evropy v plaveckých sportech. V Itálii se koná evropský šampionát ve veslování a ve Švýcarsku pokračuje mistrovství Evropy horských kol.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: České a slovenské hity z 60., 70. a 80. let, to je Impulzovic krabička. Zase za necelou hodinu přineseme jeden z těchto hitů. Za chvilku Robbie Williams nebo třeba Petr Naď a do 9. to stihne ještě John Bon Jovi. A my si dáme dopravní informace. Nehodu sledujeme na Českobudějovicku mezi Bukovcem a Krasejovkou. Krasejovkou. Za chvilku se dostaneme k detailům.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: třeba na druhém konci světa. Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Máme pro vás další nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na 14. kilometru do sebe nabourali dva osobáky. Na místě jsou zdravotníci i policie. A další nehodu sledujeme na Českobudějovicku. Je to na silnici číslo 603 mezi Bukovcem a Krasejovkou. Nedaleko nájezdu na D3 srazila se dvě osobní auta. Tak prosím, žádné srážky nebo co nejméně srážek, jestli nějaké, tak jenom ty dešťové. 007 je tu i díky vám, díky tomu, že voláte na 605 222 007, že nahráváte svoje hlasy do aplikace Impulzu. Děkujeme za to předem a krásný den.
3: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Nedělní zprávy Impulzu v 9 hodin jsou tady přesně za minutu. Dnes očekáváme v Česku oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20. Za okamžik zprávy přinesou třeba i údaje o teplotních rekordech, ty pokračovaly i při včerejším ochlazení. Detaily za chvilku.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Žena hospitalizovaná na Bulovce měla testy negativní. Organizovaný zločin drží krok s dobou. Ztracenému kufru se dá částečně předejít. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: A začínáme dobrou zprávou. U ženy hospitalizované od včerejška po návratu z Ugandy testy nepotvrdily žádnou nebezpečnou nákazu. V pražské fakultní nemocnici Bulovka ji hospitalizovali kvůli zdravotním potížím, které se u ní po návratu do Česka projevily. Ministerstvo zdravotnictví to sdělilo agentuře ČTK. Laboratorní vzorky vyhodnocovali přes noc v laboratoři v Berlíně. Teplotní rekordy pokračovaly i při včerejším ochlazení, padly ale jen na 6% stanic, které měří déle než 30 let. Všechny včerejší rekordy padly na východě republiky, hlavně na jižní Moravě. Nejvyšší teplotu zaznamenala stanice ve Strážnici, kde bylo 37,5 stupně. Agentuře ČTK to řekla Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Na jihu Moravy mají být podle meteorologů i dnes teploty vyšší než ve zbytku republiky. Můžeme tam naměřit až 32 stupňů. Jinde bude maximálně kolem 28. Ochlazení se ale zároveň už chýlí i ke konci. Už od zítřka čekáme další vlnu veder. Organizovaný zločin v Česku se za poslední dekádu výrazně změnil. Dříve častější násilí nahrazuje tiší a nenápadnější jednání. Posun je viditelný i podle ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Řekl to agentuře ČTK.
5: Se opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nám spíše do té ekonomické oblasti, je toto kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozdělí ty prostředky, a nesmíme zapomenout, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Ať je legálně nebo nelegálně, tam ještě vidíme jako veliký přesun.
4: Organizovaný zločin v oblasti práce mívá na svědomí třeba vykořisťování pracovní síly.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Ztrátě zavazadel při přepravě letadlem se dá předejít. Mnoho komplikovaných situací vznikne zbytečně, většinou na základě nedostatku informací, kterými kufr opatříme. Jejich základní přehled proto raději připomíná mluvčí handlingové společnosti pražského letiště Jiří Hanych.
6: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letištního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí.
4: Chybě letištních pracovníků v přepravě podle Hanycha často pomůže i nestržené označení kufru z předchozí cesty. Moderní a velmi praktickou pomůckou jsou naopak drobná trasovací zařízení, takzvané tagy. Ty se hodí v případě, kdy už ke ztrátě zavazadla dojde. V elektroobchodech se cenově pohybují kolem několika stovek korun za kus. Jejich majitel má pak přímo v telefonu víceméně aktuální a přesný údaj o poloze svého kufru. Česká tenistka Darja Vidmanová v Memphisu postoupila do finále. 23letá hráčka si tak zahraje o první titul v kariéře. V semifinále porazila Mexičanku Zarazuovou a dnes se o titul utká s teprve 16letou ruskou Ljutovovou.
0: Krásné nedělní dopoledne přeje z Impulzu Lenka a taky Jakub, Petr Kolář, Karel Gott, Kabát nebo třeba Lenka Filipová. To je krátký výčet muziky, kterou jsme pro vás na tuto hodinu přichystali.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

Za 4 minuty bude 9:45, krásné dopoledne. Ze studia Impulzu přeje Jakub Voříšek. Za chvilku tady bude Karel Gott, když muž se ženou snídá. V Pardubicích druhým dnem pokračuje 10. ročník sportovního parku. Děti si tu můžou vyzkoušet desítky různých sportů, a to jak na souši, tak ve vodě. V Hronově v Královéhradeckém kraji pokračuje 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí hostí mezinárodní výstavu Mečíků a Jiřin, představí pěstitelské umění vystavovatelů z Česka i ze zahraničí. A v dřevěném městečku Rožnovského Valašského muzea v přírodě pokračují dvoudenní dny řemesel a setkání kovářů. Krásné dopoledne, Impuls.

Radio Impuls 9 hodin a 19 minut neděle 2. srpna. České prázdniny na Radio Impuls pokračují. Tento týden jsme společně objevovali Vysočinu. Byla to pořádná jízda. Podívali jsme se do jaderné elektrárny Dukovany, prošli se krásnou přírodou Žďárských vrchů, ochutnali domácí zákusky v Třebíči i místní tradiční sodovku. A rozhodně nekončíme, české prázdniny pokračují i příští týden. Společně vyrazíme za dalšími zajímavými místy, za dalšími zajímavými tradicemi i chutěmi naší republiky. Tentokrát to bude Jižní Morava, tak vysílejte s námi.

0: Radio Impuls, za chvilku Lenka Filipová a Leny Samotní nejsme nic, nebo třeba kapela Duren Duren, ale teď vaše vzkazy týkající se počasí, posíláte je dál na WhatsApp 605 222 007. Zahrádky u České Lípy, 17 stupňů, zatažená obloha, bez srážek, s pozdravem Vladimír. Vojetín, 17 stupňů, trošku zamračená obloha, Míro, děkujeme. A krásné ráno, Stelče nám přeje anonym. To nevadí, děkujeme. Teplota 19 stupňů, je to fajn. Taky děkujeme. Očekáváme oblačno až polojasno po celém Česku. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty dneška budou mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy dokonce až 32, v tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
2: Jsme krásný, jsme královný, jsme Bardotky.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: Dobré dopoledne, přeje Rádio Impuls. Za chvilku tu pro vás bude Impulzovic krabička, konkrétně zahrají Olympici svoji želvu. Hostem na naší lince je právě teď televizní moderátor a taky oslavenec Ray Korantenk. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co pak vás dnes v neděli 2. srpna čeká?
1: Já se přiznám, že vlastně nevím, protože to vždycky má v režimu moje žena, tak já bych se poflakoval, že bude vedro, a tak bych se tak jako poflakoval na venkově, na zahradě, ale moje žena asi s dcerou nejmladší připravili nějaký plán, tak se nechám překvapit. Vím, že objednali tady takový cukrárně na té vesnici, kde teď momentálně jsme, takový velký dort, tak takový dobrý, ten mi chutná. Tak to vím, ale jinak se nechám překvapit.
0: Ano. A je to dort k narozeninám, takže já vám popřeji jménem Impulzu a našich posluchačů hodně zdraví, hodně pohody a hodně úspěchů v práci, ať jste šťastný.
1: Díky moc. Já si vzpomínám, my jsme spolu takhle mluvili předloni. Ono to strašně uteklo. Je to opravdu čím dál tím rychlejší. Tak jediný, co mě vždycky jako překvapí, jak strašně rychle ten rok uteče. Hmm. A je to čím dál rychlejší. Možná mají posluchači podobnou zkušenost, nebo je to možná jenom můj pocit, ale když si vzpomenu, jak moje babička, když jsem byl malinký, vždycky říkala, jo, užívej, ono to hrozně rychle uteče. Tak měla pravdu.
0: Měla pravdu, babičky mívají v tomhle pravdu. U chlapů kolem 50 se občas řeší takzvaná krize středního věku. Pozorujete ji u sebe?
1: Já vlastně úplně přesně nevím, co to je, protože tak pozoruju, že jak odrůstají mým kamarádům děti, protože já mám dvě děti dospělý, že ta 11 let, ta je takový jako překvapení, to nás jako drží pořád, tak to svěží. Tak mý kamarádi, co jim odrostly děti a odešli z domova, tak si začali kupovat ty motorky, ty Harleje, a začali skákat padákem a dělali takové věci, které nedělali, když měli tu zodpovědnost vůči rodině. Jo? A oni říkají, že to je krize středního věku. Já si to nemyslím. Já vlastně úplně přesně nevím, jestli to je čas, kdy má člověk pocit, že život končí, nebo že už se to chýlí ke konci. Já netuším.
0: Tak pojďme od krize středního věku do prostřed léta. Jaké máte léto? Pojedete někam?
1: No, my jsme byli v Dánsku za dcerou, teď ještě se tam chystáme jednou a teď teda se poflakujeme na venkově, na chalupě, protože nám se nechtělo letos někam k moři, teplýmu moři, protože v Dánsku to moře de facto studený, jo, tam nevezete. Tak se holkám nechtělo jezdit někam z místa, kde je 40, na místo, kde je 42. Že? Takže spíš jsme tak jako jezdili tady po České republice, no a ještě se chystáme jednou za celou do Dánska. To je spíš návštěva, než dovolená, je to taková prostě návštěva. No.
0: A ani vás, konkrétně vás, to neláká, to teplé moře, třeba takové v úzovkách České Chorvatsko nebo něco podobného?
1: My už máme dlouho, že se nám nechce jezdit v létě, když tady opravdu teďko zažíváme středomořský počasí poslední léta, je to furt dokola, že 40 stupňů jsem, 41 jsem tady naměřil na začátku července. Tak proč jezdit odsud někam, kde je o stupeň víc? Nebo úplně stejně, že jo. Já, my zase nepotřebujeme se válet na pláži, já se nepotřebuji opalovat vůbec už, vždycky kameramani jsou a osvětlovači nešťastní, když ještě víc tmavnu, a holky to nemoc jako rády nemají, takže spíš jedeme podívat někam, kde můžeme něco zažít a něco nového objevit.
0: Tak ať něco krásného zažijete a nového objevíte i o letošních prázdninách. Ještě jednou krásné narozeniny, hezké léto na Impulzu naslyšenou.
1: Děkuju moc, dělali jste mi radost a přeju všem posluchačům i vám samozřejmě hodně zdraví a pohodový léto.
0: Hostem Impulzu byl v neděli ráno Ray Korantenk.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Další muzika na Impulzu už za chvíli, Shakira, Elan nebo Depeche Mode, a podíváme se v 007 na silnice, třeba mezi Český Krumlov a České Budějovice, vázne nám tam doprava.
1: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení vázne doprava na trase z Českého Krumlova do Českých Budějovic mezi Rájovem a Dolním Třebotínem. Zdržíte se tady asi 10 minut. Sérii semaforů očekávejte na tahu z Kolína do Jihlavy na silnici 38 v úseku mezi Olešnou a Jihlavou. Cesta se opravuje ve velkém. Podobnou situaci sledujeme také na trase Humpolec-Pelhřimov na silnici 34. Je to mezi Vystrkovem a Onšovicemi. Jsou tady dvoje semafory. Tak na semaforech pevné nervy, poslouchejte Impuls a my vám přineseme další dopravní informace, třeba i díky vám. Volejte na 605 222 007 nebo nahrávejte hlasovku do naší aplikace. Lenka už se o to postará, ahoj.
2: Ahoj, jako série semaforů, to se mi hrozně líbí. Já si říkám, kdyby vznikla nějaká kniha, víš, třeba jako Romance na D1,
0: že by ji mohl napsat Pavel Hudeček.
2: Pavel,
0: ano, no. Měl by. Ahoj, Pavle.
3: Ahoj, jsou tam hned patery semafory.
0: Patery semafory.
2: Patery, no vidíš, patery, to, no, tak vidíš. To už je série, víš.
0: Tak to je úplně, no, to anebo série Jazykolamu, nebo nějakou no. Básnickou sbírku Jazykolamu, takovou by mohl. Ne, děkujeme, ty zprávy jsou precizně napsané. Jak se máš?
2: Já se mám moc hezky.
0: Řešili jsme tvoje šaty, hrála želva, tak jsme tedy nakonec přišli k tomu, že to je jako želvý vzor. Já bych spíš sázel na žirafu, ale škoda, že to neuvidíte, vážení posluchači.
2: Tak ono totiž tím, že ten vzor je modrý. Jo, tak vlastně nemůžeš se úplně přiklánět, že ti jako nepomůže ta barva, víš?
0: Modrá žirafa normálně ne.
2: No a tak modrá želva taky normálně ne. No,
0: počkej, ale já jsem si dělal oslí můstek k něčemu, k našim sociálním sítím, protože jo, teď takhle. Řekneš vtip a oni můžou vidět, naši posluchači, tvoje krásné šaty s žirafo želvým vzorem, protože na sockách takzvaně bude ten vtip i k vidění.
2: No, takže, a to je pravda.
0: Jdeme na to?
2: Tak jo, tak jdeme na ní. Maminka odjede na dovolenou a syn se po pár dnech ptá otce. Ty tatí, mohl bych si půjčit tvoje ponožky? Mně se ty moje rozlomily. A otec, jasně, to víš, že jo, jsou opřený tamhle v koutě.

0: Rádio Impuls, za chvíli 10 dopoledne, s vámi je Lenka Haluzová, přeju vám krásnou neděli. Michal se hlásí, ahoj Impulzáci, Wolfsburg, Německo, 18 stupňů, 18 mají i v Otaslavicích, to spolu se slunečným hlásí Luboš s Evou. Já moc děkuju za vaše zprávy, pište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Dneska podle meteorologů čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy dokonce zataženo, můžou se vyskytnout přeháňky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty dneska 25 až 30, teplej bude na jihu Moravy, tam až 32 stupňů Celsia. No a některým seniorům budou procházet občanky, jak zjistit, jestli se vás to týká a co potom dělat, poví za chvíli Lenka ve zprávách.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Rajčata, okurky, rybíz nebo obří cukety. Co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkóně urodilo? Jak to zpracujete? A jaké dobroty umíte připravit právě z cuket? Podělte se o recepty, ozvěte se do naší rádiové aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Některým seniorům propadají občanky. Na východě Moravy trhají zmrzlinářům ruce. Zemětřesení u Neapole má 30 zraněných. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Senioři by si měli zkontrolovat platnost občanky. Některým starším lidem totiž dneškem přestávají platit občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané před polovinou roku 2000, tedy papírové knížky nebo karty v laminovací fólii. Od zítřka je už nebude možné jako doklad totožnosti používat. Ministerstvo vnitra upozornilo, že výměna je zdarma. Úřady podle rezortu navíc pomůžou i těm, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít osobně. Úředníci po domluvě můžou dorazit přímo takovým lidem domů, do nemocnice nebo domova pro seniory. Pomoci s výměnou mohou rodiny a blízcí seniorů, případně i sociální pracovníci. Při nočním požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel člověk. Další skončil v péči záchranářů. Hasiči to uvedli na síti X. Požár se jim podařilo lokalizovat po 40 minutách. Plameny způsobily škodu asi za 1 000 000 korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Rakovina plic dolehla po mužích také na ženskou populaci. Nemocí přitom historicky trpěly zejména pánové, a to kvůli stylu života. Vysvětluje to přednostka pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martina Kozjar-Vašáková.
4: Před několika dekádami ženy obecně začaly více kouřit, jak se emancipovali z muži i v oblasti vlastně kouření. A jednak asi i dalšími přídatnými vlivy, jako jsou vdechování škodlivin zevního prostředí, z plodin třeba vzniklých při vaření a smažení jakoby v omastku.
3: Rakovinou plic ročně onemocní asi 6,5 tisíce Čechů, 5300 na ně pak za stejné období zemře. Zcela zásadní rozdíl v šanci na vyléčení mají pacienti podle fáze, kdy se nemoc podaří diagnostikovat. Silným kuřákům proto odborníci připomínají důležitost screeningu. Zmrzlináři trhají rekordy. Na východě Moravy jde sladká pochoutka na odbyt jako nikdy. Největší zájem je o ovocné druhy.
5: Kdo nelíže zmrzlinu, jako by nebyl. Ve Zlíně opravdu výrobci a prodejci sladkého krému trhají rekordy. Nejvíce jde na odbyt jahodová a borůvková. Ceny za velkou porci kolem 45 korun. Na koupalištích nestačí občerstvovači polonaháčů doplňovat mrazicí boxy. O víkendu se nezastaví jejich dodavatelé. Chuť na mražené dobroty je podle zmrzlinářů obecně asi trojnásobná oproti běžným letním dnům. Jan Čada, Radio Impuls. Zlín.
3: Žena v Moskvě odpálila výbušninu přímo u luxusní restaurace. Při útoku v centru města zemřeli 3 lidé a 20 dalších utrpěli zranění. Ruský národní protiteroristický výbor podle agentury TAS uvedl, že bylo výbušné zařízení vyrobené po domácku. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC se v restauraci konala soukromá akce. Některé příspěvky na sociálních sítích podle agentury DPA zmiňují oslavu generála ruských ozbrojených sil. Silné zemětřesení u Neapole v jižní Itálii zranilo skoro 30 lidí. Otřesy o síle 4,7 stupně poškodily několik domů. 5 zraněných museli hospitalizovat. Místní úřady podle agentury AFP uvedly, že evakuovali asi 300 lidí. Podle médií šlo o nejsilnější zemětřesení v této oblasti za posledních 40 let.
0: To by byly zprávy, pojďme teď na něco veselějšího, pojďme na ty cuketové recepty. Já mám jeden na cuketové tortily, povím ho za chvíli a vy můžete psát.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A psát můžete na náš WhatsApp.

0: Rádio Impuls, za chvíli Ilona Čáková a její léto. No a když jsme u toho léta, tak tady máme letní sklizeň. Okurky, rajčata nebo cukety právě v těchto dnech sklízíme na zahradách i balkónech. Velikostní rekord, prosím vás, drží zatím cuketa, kterou vypěstovali loni na Královéhradecku. Ta měla 80 cm a vážila 6,5 kg. A my se vás ptáme, co se vám letos na zahradě nebo na balkóně urodilo a jak to zpracujete. Já jsem slíbila recept na moje cuketové tortily, tak poslouchejte, jo. Vezmete cuketu, nastrouháte, posolíte, počkáte, vyždímete vodu, potom přidáte vejce, ovesné vločky, strouhaný sýr, uděláte z toho takovou jako placku na pečícím papíru, dáte péct, no a potom tam dáte, co chcete. Já mám nejradši nejjednodušší variantu, dám na to lučinu, šunku a ledový salát. A je to úplná pecka a ještě mám pocit, že jsem si dala něco neskutečně zdravého. Takže jestli máte pocit, že to není neskutečně zdravé, tak mi o tom nepište, protože by tím zkazíte moje hračky. Tak. Číslo jsem krám 605-222-007. Tam můžete psát na WhatsApp, můžete posílat fotky, no anebo můžete samozřejmě nahrávat i hlasové zprávy přes naši mobilní aplikaci.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Radio Impuls, za chvíli Xindlix a Puberťák, anebo taky kapela Roxette. České prázdniny na Impulzu pokračují. Tento týden jsme společně objevovali Vysočinu a byla to pořádná jízda. Podívali jsme se třeba do jaderné elektrárny Dukovany, prošli jsme se krásnou přírodou Žďárských vrchů, ochutnali domácí zákusky v Třebíči i místní tradiční sodovku. Ale tím rozhodně nekončíme, české prázdniny pokračují dál a už příští týden společně vyrazíme za dalšími zajímavými místy, tradicemi a chutěmi naší republiky. Tentokrát to bude jižní Morava. Tak vysílejte s námi.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebije i Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
2: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, už chystám klasiku pro radost a bude to Hana Zagorová a její Málo kdo ví.
1: Sportovní impulzy.
0: Svět motosportu si včera připomněl půl století od jedné z nejslavnějších nehod v historii. Vracíme se do roku 1976 a míříme na německý Nürburgring, kde se tenkrát jela velká cena Formule 1.
2: Niki Lauda.
3: Děkuji. Svolal jsem vás, neboť všichni jezdci dobře vědí, že Nürburgring je nejzastaralejší a nejnebezpečnější okruh na světě.
4: Ikonickou nehodu starou přesně 50 let připomíná a fantasticky spopularizoval film Rivalové. Tehdy nejlepší pilot světa Rakušan Lauda se před závodem pokusil přimět ostatní řidiče, aby odhlasovali jeho zrušení.
3: Všichni jste viděli, jak dnes celý den pršelo. Vy, co už máte zkušenosti, víte, že tu musí panovat naprosto skvělé podmínky, aby bylo riziko alespoň trochu přijatelné.
4: Na rozdíl od filmu ve skutečnosti šlo hlavně o rozlehlost areálu a jeho špatné pokrytí záchranáři. Řidiči ale Laudu přehlasovali a osudový závod tedy odstartoval. Laudovo Ferrari v prudké zatáčce zvané Bergwerk přestalo poslouchat a po nárazu do vnějších svodidel a následné kolizi s jiným strojem ho okamžitě pohltily plameny. Protože šlo o odlehlý úsek trati, kam by se těžko tahaly nutné kabely, nehodu nepokryla žádná televizní kamera. Seděl u ní ale amatér s vlastním přenosným zařízením, díky kterému se nám dochoval reálný záběr. Je ale beze zvuku. Předchozí ukázka tedy byla pouze jednou z mnoha, které diváka trochu balamutí. Niki Lauda zaklíněný v ohni vyvázel s masivními popáleninami, které ho poznamenaly na zbytek života. Do kokpitu se ale po 42 dnech vrátil a přestože v této sezóně o jeden bod nestačil na Jamese Hunta, známého rivala ze zmíněného filmu, později se mistrem světa ještě jednou, celkem potřetí, stal. Po plastické operaci obličeje a s ikonickou červenou kšiltovkou se až do stáří objevoval i na veřejnosti a mimo svět formulí se zajímal taky o letadla. Sám je řídil a dokonce vlastnil leteckou společnost Lauda Air. Zemřel roku 2019. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

0: za hodinku zase další písnička z Impulzovy krabičky. Já pro vás budu mít Ivetu Bartošovou a její Nekonečnou. Předtím ale informace ze silnic. Komplikace jsou třeba na tahu z Plzně do Karlových Varů. Víc za minutu.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
2: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace čekejte na tahu z Plzně do Karlových Varů. Na silnici číslo 20 u Toužimy se vyvrátil strom a zavěsil se na dráty vysokého napětí. Na místě pracují hasiči, provoz tady zpomaluje v obou směrech. Zhruba kilometrovou kolonu vidíme na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy. Zdržíte se tam ale jenom pár minut. A na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 197. kilometru se ve zúžení srazily dva osobáky. Kolona má něco přes kilometr, ale průběžně bude narůstat. 605 222 007, to připomínám linku naší dopravní centrály, nebo se můžete ozvat ze svojí trasy přes naší mobilní aplikaci.
3: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction.cz.

0: Girls, za chvíli 11 dopoledne, s vámi Lenka Haluzová, přeju hezkou neděli. Praha Pankrác, lehce pod mrakem, palubní PC hlásí 22,5 stupně, to nám píše řidič tramvaje Petr. Kristina z Olomouce, máme 23 stupňů a oblačno, a Spacová z Křešína u Pacova, zdraví Štěpán, máme 21 stupňů a je zataženo. Číslo sem k nám 605 222 007, napište i vy, jak je právě teď u vás, pojďte vysílat spolu se mnou. Dneska očekáváme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místě zataženo, odpoledne se vyskytnou přehánky, hlavně tedy nahoře, a naměříme 25 až 30 stupňů. Máme 2. srpna, mě osobně děsí už teď slogany v obchodech Škola volá, ale považte, někde už se řeší Vánoce. Které město poptává vánoční strom, to poví za chvíli Lenka ve zprávách.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle. Ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto. Celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl Řek? Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Boulevard.
4: Česká cestovatelka z Ugandy je bez nákazy. Bouře zavřela část Národního parku Saské Švýcarsko. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje odstaví elektrárnu. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Žena hospitalizovaná po návratu z Ugandy je bez nákazy. Preventivní obavy z cizokrajného nebezpečí, například eboli, se tedy na pražské Bulovce nenaplnily. Laboratorní vzorky pacientky přes noc analyzovala laboratoř v Berlíně, která pozitivní zprávu předala ráno. Situaci komentuje šéf odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Podle něj pacientka zasluhuje pochvalu. Pobývala nedaleko ohniska nákazy a reagovala ukázkově.
5: Díky médiím byla informována. Tím pádem ona, když měla ty potíže, tak zavolala na infekční kliniku, že má tyto potíže a že má za sebou právě tu cestovatelskou anamnézu. Tím pádem ten zdravotnický personál už na ní byl připraven v těch konkrétních oblecích. Takže opravdu jako zdravotnický personál vůbec nevystavila žádnému riziku, takže opravdu jako klobouk dolů.
4: Žena byla v Ugandě na organizovaném 2týdenním zájezdu a s místními v kontaktu nebyla. I proto lékaři od začátku věděli, že je pravděpodobnost nákazy nízká. Po silné bouři je uzavřená část Národního parku Saské Švýcarsko. Agentura DPA s odkazem na zástupce místních úřadů uvedla, že hrozí pády dalších stromů. Během páteční bouře zahynul nedaleko obce Ráten jeden muž a další lidé utrpěli zranění, když na ně v německém letním divadle spadl strom. V parku sousedícím s naším Národním parkem České Švýcarsko napáchala silná bouřka značné škody. Postižená je hlavně právě turisty oblíbená oblast kolem lázeňského městečka Ráten. Mapovat oblast pomáhají drony. Podkrušnohorský Jirkov už myslí na konec roku. V duchu prázdninových tradic začalo město hledat svůj vánoční strom.
6: Tropy netropy na advent se musí myslet už teď. Takhle uvažují v podkrušnohorském Jirkově a vyzývají místní, aby začali hledat letošní vánoční strom. Město se obrací především na majitele rodinných domů. Pokud máte na zahradě hezký smrk, jedli nebo borovici a už vám takzvaně přerůstá přes hlavu, dejte vědět na radnici. Přijedeme se podívat a pokud ho vybereme, o vše další se postaráme. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Po dopravní nehodě v újezdu nad Lesy v Praze včera zemřel motorkář. Jeho motocykl se srazil s dodávkou. Policejní mluvčí to řekl agentuře ČTK s tím, že k nehodě vzlétl i vrtulník. Maďarsko dnes zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax, a to vůbec poprvé za skoro půl století provozu. Uvedl to premiér Peter Maďar s tím, že se tak stane kvůli dalšímu poklesu hladiny Dunaje. Země chystá úsporná opatření, pomoc už jí nabídl Slovensko. Za současný pokles hladiny Dunaje může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Jaderná elektrárna Pax čerpá z řeky vodu pro chlazení.
0: Tento týden jsme v rámci našeho letního speciálu České prázdniny na Vysočině a za chviličku vyrazíme do sodovkárny Zon v Třebíči. To já miluju tady ty limči. Teď buty a tata.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Česká muzika, ale taky slovenská na Impulzu. Za chvíli No Name a jejich Lekná.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp. Toto tvrzení potvrzuje náš letní speciál České prázdniny s rádiem Impuls. Jsme tento týden strávili na Vysočině. Reportér Tomáš Kabát se podíval třeba do sodovkárny Zon v Třebíči.
2: Mám tady vedle sebe Roberta Kubeše, vedoucího výroby. Jsme sice v zasedací místnosti, ale stylově si alespoň otevřeme a dáme tu limonádu. Pojďte mě prozradit, jak vlastně probíhá sícení, jak se do té limonády dostanou ty bublinky.
3: Základ je dobrá voda, chcete dostat ten vzduch, co tam je. Místo toho vzduchu se to takzvaně nasytí, udělá se vlastně sodová voda, vznikne ta voda s těma bublinkama, ta se potom v další části smísí se sirupem. To už je vlastně hotová limonáda, nějaké příchutě, třeba malinové s bublinkama a je červená. A následně to jde do plniče, plnič to naplní, dá korunku, ať je to korunkový uzávěr u třetinky nebo šroubový uzávěr o láhve 0,5 litru. Potom vlastně se dá etiketu, inkjetem se napípne datum a pak to jde do takzvaného tunelu, jak říkáme. V tunelu vlastně se udělá skupinové balení po 10.
2: A k tomu ochucování dochází tedy ve chvíli, kdy už je ta voda sícená?
3: To ochucování, to je vlastně varna, že jo. Ve varně děláme ten sirup, to je ta naše zavřená komora taková, která vlastně dělá dle našich dobových starých receptur nebo zkušeností z minulosti i od kolegů, kteří tady pracovali v minulosti. To je vlastně to, co zásadním způsobem potom ovlivňuje tu limonádu.
2: Říká vedoucí výroby Robert Kubeš. A kdo chce vědět víc, tak si může zajít do návštěvnického centra, které stojí hned vedle výrobny.
0: České prázdniny s rádiem Impuls se příští týden posunou jenom o region vedle. Vysílat budeme z Jižní Moravy.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls, za chvíli kapela Lucie a její srdce a už zítra ráno můžete vzít zase o nějakou tu tisícovku bohatší. Protože letní kolo hry Halo tady Impulzovi je v plném proudu. Každé všední ráno hrajeme o spoustu peněz, stačí zvednout telefon a přihlásit se tím jediným správným heslem Halo tady Impulzovi. Za to máte 10. Můžete mít 20, když se rozhodnete zariskovat a nechat si položit doplňující otázku, která se týká našich českých prázdnin. Když odpovíte správně, máte 20 000 korun, když špatně, nemáte nic. Je to risk, risk je zisk, anebo taky velká smůla, nikdo vás do ničeho nebude nutit, to se nebojte. První věc je ale zaregistrovat se do té hry. Můžete to udělat třeba na našem webu impuls.cz anebo v naší žluté mobilní aplikaci.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: chystám klasiku pro radost. Za chvíli v Impulzovic krabičce Jitka Zelenková a Bez lásky láska není. Tento týden patřily české prázdniny, kraj Vysočina, no a na Vysočinu zamířil i náš držitel michelinské hvězdy Herman Gazda, protože v tomhle vedru není nikdo zvědavý na dlouhé vaření. Má pro nás pár tipů, jak ty horké dny zvládnout.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: No zdůřolovičky moje, dneska vás zdravím z Vysočiny, bo jsem na služební štrece. Objednal si mě Miloš, abych mu dofukal Explorera, bo mu buchla pumpička. No a co je na Vysočině zajímavé? Že je tu vedro jak cip, stejně jako v jiných kutách naší republiky. Vypadá to, že vrchní pekelník si pronajal celé naše katastrální území, no a zapomněl vypnout podlahové topení. No ale teraz vážně, jak přežít svinské vedro? No třeba i na Vysočině. Poslouchej, všecko doma zatahni. Zavěsy, žalusky, rolety, no všecko. Zásadně větrej enem mezi 3. a 4. ráno, kdy je krásných 28 stupňů. Z garaže dotahni větrák a pušťaj ho na plné bomby. Zapomeň na jakékoliv objímání nebo cicmání s holubičkami. To je pokus o těžké ublížení na zdraví, bo v takém horku, kaj se teplota obou zamilovaných sčítá, to není dobrý nápad. Vyhýbej se nadměrnému pohybu a přejdi do modu slimaka a plazení se. Další lifehack je mražený hrašek v sačku, který si pleskni na čelo a v televizoru si pušťaj dokumenty o dobití severního polu nebo o prvním frajerovi, co se vyšplhal na Mont Everest. No a poslední rada. Pivo není voda. No fakt? Jak to myslím? No v takých vedrách nechlastej. Musíš to vydržet. Pivo si dej na oslavu, když půjde teplota pod 30. Noc se nepočítá. Tak to byly krátké rady ostravského gastrošefa, jak přežít svinské horko, třeba i na Vysočině. Tak se mějte fajně. Zdus, váš ostravský gastrošef.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Arie má, jestli vaše láska, bez které láska není, sídlí na příjezdu do Brna, tak ji asi brnkněte, že se trošku zdržíte, protože tam má kolona víc jak 3 kilometry. Podrobnosti za 20 vteřin.
1: Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Více jak 3 kilometry měří kolona na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova. Na 197. kilometru v zúžení totiž bouraly dva osobáky. Zhruba 2-kilometrová šňůra aut popojíždí za Uherským Hradištěm směr Brno na úrovni z Lechova. Můžou za to stavební práce. No a ze stejného důvodu se to vleče i na trase Pelhřimov-Humpolec na silnici 34 mezi Onšovicemi a Vystrkovem. Kolona je tam v obou směrech. Připomínám linku dopravní centrály 605 222 007 nebo můžete ze svojí trasy nahrávat vzkazy přes naši mobilní aplikaci. Šťastnou cestu.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Radio Impuls, za chvíli poledne, s vámi Lenka Haluzová, přeju krásnou neděli. Přišly mi zprávy ze zahraničí, Vicky a Kiki. Zdravíme vás z Bulharska, Primorsko, posloucháme vás i zde a máme tady 27 stupňů, díky dámy za zprávu. Další zpráva přišla od kamionáka Vladimíra, ten posílá pozdrav z Arizony, mají jasnou noc a 28 stupňů. Ještě, že mám Renatu, protože ta napsala od nás z Česka, ve Vysoké Peci u Chomutova máme 21 stupňů a svítí nám sluníčko. Já moc děkuju za všechny vaše zprávy, pište i dál, pojďte vysílat spolu se mnou na čísle 605 222 007. Dneska oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přeháňky, hlavně tedy na horách a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. No a představte si, že v Česku se změnila povaha organizovaného zločinu, tak co je teď mezi zločinci v módě? Poví za chvíli Lenka ve zprávách.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Na Havlíčkobrodsku hořelo v pečovatelském domě. Organizovaný zločin drží krok s dobou. Rusko zesílilo útoky raketami na Ukrajinu. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Hasiči na Havlíčkobrodsku zasahovali u požáru v domě s pečovatelskou službou. Ve Ždírci nad Doubravou hořelo v kuchyni jednoho z bytů dnes dopoledne. Podle místostarosty města Františka Němce se jeden člověk nadýchal kouře a skončil v nemocnici. Požár se ale podařilo včas zachytit i lokalizovat a nestihl se tak podobně rozšířit. Podle Němce díky tomu nikdo nepotřebuje náhradní ubytování. Státní zdravotní ústav má po útoku hackerů plné ruce práce. Webové stránky budou nedostupné nejspíš minimálně další dva dny. Je totiž potřeba provést forenzní analýzu. Instituce zřizovaná ministerstvem zdravotnictví to dnes uvedla na sociální síti X. Včera o útoku informovala také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle státního zdravotního ústavu kybernetický útok neohrozil chod ústavu ani žádná citlivá data. Organizovaný zločin v Česku se za poslední dekádu výrazně změnil. Dříve častější násilí nahrazuje tiší a nenápadnější jednání. Posun je viditelný i podle ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Řekl to agentuře ČTK.
5: Se opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nás spíše do té ekonomické oblasti, je to tu kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozdělí ty prostředky a nesmíme zapomenout, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Ať je legálně nebo nelegálně, tam ještě vidíme jako veliký přesun.
4: Organizovaný zločin v oblasti práce mívá na svědomí třeba vykořisťování pracovní síly. Rusko v červenci vypálilo na Ukrajinu rekordní počet střel. Naopak meziměsíčně ubylo dronů. S odvoláním na údaje ukrajinského letectva o tom informovala agentura AFP. Podle ní se tak stalo v době, kdy Kyjev opakovaně vyzývá spojence, aby pomohli posílit ukrajinskou protiraketovou obranu. Kyjev dokáže zachytit naprostou většinu dronů. Při obraně proti střelám je ale stále závislý právě na pomoci spojenců. Ukrajinský prezident Zelenský varoval, že Ukrajina čelí kritickému nedostatku prostředků proti vzdušné obrany, potřebné k odrážení raketových útoků. Hlavně právě v kontextu toho, že Rusko používá balistické střely stále častěji. Klokani dnes v novém ročníku fotbalové ligy poprvé hrají doma. Ve Vršovickém Dělíčku ve druhém kole Bohemians 1905 přivítají Hradec Králové. A podle našeho sportovního reportéra Standy Sigmunda rozhodně stojí za to se na tento zápas přijít podívat.
6: Fotbalisté Bohemians Praha 1905 mají od roku co oplácet. V posledních třech zápasech je totiž nedokázali porazit. Vinu na to mělo hlavně neproměňování šancí. Zatímco teď se ale Klokani mohli v klidu připravovat na zápas, východočeši budou mít v nohách pohárovou odvetu s norským Tromsø. Přesto mohou přijet do Dělíčku díky pohárovém postupu dobře naladěni. Motivační zápas to bude pro záložníka Václava Pelaře, který před sezónou skončil v Hradci Králové a nyní nastoupí v zelenobílém dresu proti bývalým spoluhráčům. Utkání Bohemians Praha 1905 Hradec Králové začne v 17:30. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: No a teď už zpátky k našemu víkendovému tématu plnému úrody. Ptáme se vás, co už jste stačili sklidit a jestli máte nějaký super recept s cuketou. 605 222 007.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

Škova. Další kolonu na D1 vidíme u Mirošovic ve směru Praha-Brno. No a teď už jdeme na tu naší úrodu. Ptáme se vás, co všechno se vám letos na zahradě nebo na balkóně urodilo, jak to zpracujete a co umíte připravit třeba z cukety. Kristýna píše, z cuket dělám placky, něco jako bramborák, je to vláčné, dobré a šťavnaté. Nastrouhá se cuketa jako brambory, dochutíme, usmažíme a je to mňam. Díky za tenhle recept, Kristýno, napište i vy na 605 222 007, co všechno se vám urodilo a co s tím potom děláte. Číslo sem k nám na WhatsApp, anebo můžete samozřejmě nahrávat vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvíli pro vás mám připravenou kapelu Krištof, anebo taky Enrique Iglesiase a jeho Bailamos. Schválně, máte v práci někoho, bez koho by to prostě nešlo? Takového toho kolegu, který poradí, rozveselí, pomůže a třeba ještě dokáže zvednout náladu celé partě, tak takovým my tady na Impulzu říkáme milionoví kolegové a máme pro ně takovou speciální akci. Každý všední den po 9. hodině hrajeme totiž 7 pecek v kuse a bez jediné reklamy. A těch 7 pecek vy můžete věnovat těm svým milionovým kolegům. Ale musíte nám o nich dát samozřejmě vědět, protože nečte bez koule. Dá se to udělat na takovém, přes takový formulář na našem webu impuls.cz. Stačí napsat, komu bychom měli zahrát a proč. Vyplnit tam na sebe samozřejmě kontakt. No a třeba příště zavolá Vlasta Korec právě vám a těch 7 pecek po 9. hodině poputuje přímo k vám do práce.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebije i ozajmr.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
2: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls, za chvíli klasika pro radost, Olympik a slzy tvý mámy. České prázdniny na Rádio Impuls se s Vysočinou pomalu loučí, jenže než se ale vydáme dál, tak si připomeneme, kteří známí Češi právě odsud pocházejí. Slovo má Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na Rádio Impuls.
2: Naše dnešní putování po Vysočině nás zavede do Žirovnice, rodiště Ivy Janžurové.
3: Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
4: Klaudia Kardinálová.
2: Kdybyste ji potkali před více než 60 lety, možná byste jí říkali paní učitelko. Pochází totiž z učitelské rodiny, vystudovala pedagogickou školu a krátce i učila. Pak ale přišlo jedno zásadní rozhodnutí zkusit přijímačky na DAMU. A z paní učitelky se stala jedna z největších a nejlepších českých hereček. Naší další zastávkou je Světlá nad Sázavou, odkud pochází módní návrhářka Blanka Matragi. Její modely nosí členky královských rodin i bohaté klientky z Blízkého východu. Než ale začala oblékat princezny, vyučila se brusičkou skla, stejně jako její otec. A na závěr se vydáme do Jihlavy za hercem Ondřejem Vetchým. Diváci ho znají z desítek filmů, seriálů i pohádek. Zahrál si třeba čerta ve filmu Z čerty nejsou žerty.
5: No opravdu není na té vojně žádná práce.
6: Prosím tě, co bys na té vojně chtěl dělat?
2: Možná o něm ale nevíte, že se dlouhá léta věnoval bojovým sportům a je držitelem černého pásu v judu. No a to byli dnešní slavní rodáci z Vysočiny. A už příští týden spolu vyrazíme za dalšími, tentokrát za těmi z jihu Moravy.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

dnešních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Na Impulzu za chvíli další česká muzika. Zítřejší ráno Lucie Bílá a Josef Vojtek. Předtím na silnice po nehodě se ucpává příjezd do Brna. Víc už za půl minutky.
1: Jsou obyčejní kolegové. A pak jsou milionoví kolegové. Ty druhé si za peníze nekoupíte, ať je jich jen pár nebo celé stovky. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě se ucpává příjezd do Brna od Vyškova po D1 mezi 200 a 197 kilometrem. Zhruba 2-kilometrovou kolonu čekejte na trase z Pelhřimova do Humpolce na silnici 34. U Onšovic je zde omezený provoz a doprava drhne i v protisměru. Krokem to jede na trase Tábor Praha v úseku Mitrovice Miličín. Kolona je místy přerušovaná. Já vám přeju šťastnou cestu, když narazíte na problém, dejte nám o něm vědět. Buď přes naši mobilní aplikaci, anebo volejte 605-222-007.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction.

0: poslední tanec ve 12. hodině. Za chvíli už bude 13. S vámi stále Lenka Haluzová. Přeju krásnou neděli. Vláďa Kuchyňka s náma vysílá z Milovic. Máme 24 stupňů Celsia a začíná zase pálit Oskar. Ilona se hlásí z Petřvaldu u Karviné. Máme zataženo a 21 stupňů. A Drobek, ten píše z Moravan u Kyjova 28 a lehce fouká příjemný větřík. Díky za všechny vaše zprávy. Pište dál na 605-222-007, jak je právě teď u vás. Dneska oblačno až polojasno, jsem tam přeháňky hlavně na horách a nejvyšší teploty 25 až 30, nejtepleji na jihu Moravy tam až 32 stupňů Celsia. Silní kuřáci by se neměli bát preventivního vyšetření, víc o tom za chvíli ve zprávách.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Řada Čechů možná přeplácí za elektřinu. Hříšný řidič skončil na Berounsku v Rybníce. Včasný screening může kuřákům doslova zachránit život. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: České domácnosti můžou za elektřinu zbytečně přeplácet. Podle nové analýzy by dohromady mohly ročně platit zbytečně víc než 1 300 000 000 korun. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu tak nevýhodně, že přeplácí ročně stovky korun. Ukázala to studie společnosti Bez dodavatele, kterou má k dispozici agentura ČTK. Podle analýzy přitom většina takových domácností ani neví o tom, že by si mohla jinou sazbu zvolit. Největší potenciál spořit vyšel podle společnosti v Praze. V Bezdědicích u Hostomic na Berounsku dnes boural řidič se zákazem řízení. Dopoledne vyjel ze silnice, narazil do stromu a se svým osobním autem skončil v Rybníce. Všichni tři lidé v autě, včetně jednoho nezletilého, utrpěli lehká zranění. Záchranáři je převezli do hořovické nemocnice. Vyplývá to z informací policie a záchranky. Muž měl kromě zákazu řízení motorových vozidel také pozitivní výsledek orientačního testu na omamné a psychotropní látky.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Preventivního vyšetření kvůli rakovině plic se lidé bojí zbytečně. Takzvaný screening je k dispozici silným kuřákům ve věku od 55 do 74 let. Člověka na něj může aktivně doporučit i lékař. K samotnému vyšetření ale často zbytečně nedojde.
5: Překážkou jsou nejčastěji dva neopodstatněné strachy, před kterými varuje přednostka pneumologické kliniky Martina Koziar-Vašáková.
6: Nikdo vás nebude nutit, abyste okamžitě přestali kouřit, co když mi tam najdou. Podívejte se, když najdou, nemáte žádné obtíže. Je to teda velmi pravděpodobně nepokročilé stádium a vy budete vyléčen.
5: Kuřáci kdysi představovali skoro všechny pacienty, dnes je ale situace jiná. Další příčiny rakoviny plic pozoruje předseda České pneumologické společnosti Vladimír Koblížek.
7: Nejzávažnější po kouření je to radon. Je v podloží a když ten dům není dobře zaizolovaný, se akumuluje uvnitř těch domů a když se tam nevětrá, člověk, který tam dlouhodobě bydlí, tak může být exponován, aniž by to věděl.
5: Česko je s výskytem radonu evropskou špičkou. Mezi další viníky rakoviny plic pak patří polétavý prach anebo taky výpary ze smažení nebo fritování. Pochopitelně je ale musíte dýchat pravidelně. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Jedna z nejznámějších tváří v Česku dnes slaví narozeniny. 52 je dlouholetému moderátorovi zpráv televize Novary Korantengovi. V našem vysílání se Ray pochlubil, že pánská krize středního věku ho zatím míjí.
8: Já vlastně úplně přesně nevím, co to je. Pozoruju, že jak odrůstají mým kamarádům děti, protože já mám dvě děti dospělý, že ta 11 let, je takový jako překvapení, to nás jako drží pořád, jako svěží. Tak mý kamarádi, co jim odrostly děti a odešli z domova, tak si začali kupovat ty motorky, že ty Harley a začali skákat padákem a dělali takové věci, které nedělali.
4: Za jednou ze svých starších dcer se Korantengovi byli v létě podívat do Dánska a výlet si plánují ještě zopakovat. K Jižnímu moři se ale letos nechystají. Rej totiž doplnil, že jim úplně stačí vedro u nás a volný čas tráví zejména na chalupě nebo výletech. České středohoří se hemží motýly. Monitoring přírodovědců ukázal, že na některých kopcích žije až 1000 druhů tohoto hmyzu, v celé oblasti pak přes 2200 druhů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, řazené do aktuálního červeného seznamu. Agentuře ČTK to řekl František Budský z Agentury ochrany přírody a krajiny. Překvapením a rekordmanem jsou nenápadné stráně v okolí Církvic na Ústecku. Tam se druhů motýlů podařilo najít 1350.
0: To je ale hezký.
4: Že jo.
0: Vy. Motýlky, já mám moc ráda. Za chvíli je do Británie s naším zpravodajem Ivanem Kytkou, ale ještě předtím česká muzika, Divoký byl a jejich Malování. Ať se vám hezky poslouchá, přeju krásnou neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Další muzika na Impulzu bude česká Ready Kirken a Zejtra mám. Polovina prázdnin bývá obvykle na seriózní zprávy chudá. Proto se do novin, rozhlasu nebo televize někdy dostanou trochu jiné příběhy. Ty, na které není během roku, řekněme, čas a prostor.
1: Nemáme v Anglii okurkovou sezónu, i když angličtí farmáři jich sklidí ročně nějakých 45 000 tun.

0: ulici, po které jel, jednoduše následoval koncová světla nákladního vozu před sebou a nikoho neohrozil. Soudce ho pro dosavadní bezúhonnost a čistý trestní rejstřík ponechal na svobodě. Předběžném opatření mu rovněž zakázal řídit motorové vozidlo. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls, za chvíli Lucie Vondráčková a její vzkaz v láhvi. Okurky, rajčata nebo taky cukety. Právě v těchto dnech sklízíme na našich balkónech. Ptáme se vás, co se vám letos urodilo a jak to zpracováváte. Pavla nám píše, z cukety dělám řízky, buchtu a hořčici. No tak cuketovou hořčici, musím říct, to bych teda moc ráda ochutnala. Napsala ještě Andrea z Jižní Moravy. Na zahradě letos bída. Ovocné stromy pomrzly, rajčat i okurek pomálu. Skoro každý rok jsem zavařila 80 sklínek okurku, letos jenom 5, ale čeho jsme si mohli mít opravdu hodně, to jsou fíky, i když letos se objevili špačci. No tak, Andrejo, doufám, že příští rok to bude lepší. Napsala Dáša, krátce k vašemu tématu, mám úrodu všeho průměrnou, takže i cuket je tak akorát a dneska jsem pekla zapečenou. Cibule, cuketa, anglická slanina, ajdám, dvakrát proloženo a navrch strouhaná niva. Je to mňamka. Zní to teda, Dášo, doopravdy skvěle. Díky moc, dámy, za vaše zprávy. Napište i vy, jaká je vaše úroda, co se vám podařilo sklidit a jak to zpracováváte. Číslo jsem k nám 605 222 007, anebo můžete nahrávat vzkazy přes naší mobilní aplikaci. Bardotky
1: se řítí! Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjejí o zajmra.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
2: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Za chvíli klasika pro radost, Václav Neckář a Lásko ztracená, ale teď je tady náš editor Alan Hejma a jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní, těch, které nás ve vysílání Impulzu zaujaly.
1: Vamos Česko.
2: Ano, Vamos Česko. Náš fotbalový národní tým, který nás tolik potěšil na mistrovství světa, má nového trenéra. Je jim poprvé cizinec, Španěl Santi Denia. Reprezentační manažer Pavel Nedvěd ho k nám přivedl.
3: Nás může obohatit o spoustu věcí.
2: Jenže je tu malý háček.
4: Na žádný ťukec nemáte? Jste dřeváci?
2: Tak tedy Vamos Česko. Pan Denia bude koukat. Začít můžeme třeba s nácvikem přihrávek na 3 metry v klidu i v chůzi. Česká vláda dál útočí na novináře, kteří se chtějí ptát. Pondělí bylo na tiskovce ve Strakově akademie opravdu výživné. První i další ministři zřejmě těžko chápou, proč je důležité, aby dostávali otázky, i když se jim logicky často nehodí do krámu.
5: Tak se ano, a my tam, já vím, že vás to naštve, budeme ještě 3 roky.
6: To je opravdu jako odporná novinářská práce.
5: Takže je to vaše kampaň, a lžete.
2: Kam se ale pánové hrabou na ministra zahraničí, ten už na tiskovky nepouští ty žurnalisty, kteří se mu nepozdávají. Třeba kolegyni z deníku N.
7: Budeme tedy občas dělat i tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na které určitě deník N a jeho zástupce a další podobné lidi pozveme.
2: Raději bez komentáře. Trocha normálnosti, jsou prázdniny a náš prázdninový impulzácký speciál pod vedením reportéra Tomáše Kabáta jsme si užívali i v uplynulých všedních dnech na Vysočině.
8: Spousta zvířat okolo mě teďka chodí.
2: A pokračujeme s Tomášem dál, od zítřka jižní Morava. Zase se to stalo. Opravdový důkaz, že léto je tady a ex-prezident Miloš Zeman jak by smet, 81-letý muž nafoukl svůj člun Challenger a s neortodoxním úchopem vesel vyrazil do vln rybníka ve svém novém veselí na Vysočině.
9: Přejte mi, aby nebyl tentokrát vítr a vlny a abych mohl veslovat i sám.
2: Přání splněno. Tak to by bylo z tohoto týdne asi všechno. Vlastně ne, ještě náš výrok týdne. Ministerský předseda Andrej Babiš tentokrát odpověděl na otázku, kdy se hodlá vypravit na návštěvu Číny.
5: Příští rok, někdy na jaře nebo v dubnu.
2: Hezký den přeje Alan Hejma.
10: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Rádio Impuls, za chvíli Lady Gaga, anebo taky Iveta Bartošová, Michal David a To je naše věc. Předtím zkoukneme silnice, ucpává se D1 a taky trasa mezi Chodce Rady a mostem Šmejkalka. Podrobnosti za půl minutky.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z důvodu nehody se ucpává D1 v úseku mezi 200. a 197. kilometrem na příjezdu do Brna od Prahy. Další nehoda na D1 zpomaluje provoz za Brnem směrem na Prahu u Ostrovačic. Krokem to jede také mezi Chocerady a mostem Šmejkalka směrem z Brna na Prahu a další šňůru aut vidíme na trase z Prahy do Chomutova u Lotouše. Tak vám přeju pevné nervy, ozvěte se, když narazíte na nějaký další problém, 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, anebo nahrávejte vzkazy přes naší mobilní aplikaci. Už ale nezdravte mě, ale Zdeňka Sekaninu, protože já se s vámi pomalu loučím. Zdeněk je zde, ahoj.
2: Ahoj, můžu tě pozdravit.
1: No tak můžeš,
2: já tebe můžu, ahoj, dobře.
1: Ty mě můžeš určitě. Já jsem si říkala, že bychom mohli otevřít to cuketové téma, že o cuketě jsem se s tebou ještě nebavila.
2: Jo.
1: O pivu to je furt.
2: No jasně, ale a cuketové pivo není, viď?
1: Není, no. No.
2: Ne, jako cuketa, já ji mám rád paradoxně, ale mě vždycky baví, když dozrává a teď jdeš kolem té zahrádkářské kolonie, tam by se stačilo na 5 minut se posadit a nejčastější věta, která by zazněla, aspoň já tu zkušenost mám takhle z Bruntálu z té zahrádkářské kolonie, nechceš cukínu? Cukínu! Jo a furt tam je to nejskloňovanější jako slovo, prostě jak to všichni nabízejí, že jo, jedeš za známejma a tohle to je, hele, tak se mějte, jo a nechceš cuketu, jo, všichni ti dávají cuketu a to je dobrý
1: a
2: prostě.
1: A to je skvělý.
2: No a přitom mi někdo nemá skvělý. Rád, to mě vysvětlí.
1: Já to vůbec nechápu, hlavně no. Můžu dělat na slano, že jo, na sladko, no. Chceš?
2: Ne, fakt, svět je divný, někdo nemá rád cuketu, někdo nemá rád pivo, co to je za lidi,
1: to
2: jako
1: vůbec
2: to,
1: nechápu.
2: To je hrozný.
1: Já jdu.
2: Čau.

0: posíláte s námi, tedy posluchači Rádia Impuls, co by členové meteo týmu v Opařanech, je Tomáš, na teploměru má 25 stupňů Celsia a z obce Lidmaň všechny zdraví Olina, ta má 23. Tak kolik to ukazuje vám, můžete stále psát, jinak podle meteorologů zítra jasno až polojasno. Odpoledne místy kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. No a ohřejeme se, nejvyšší denní teploty 31 až 36, pozor, na jihu Moravy i 39 stupňů Celsia. No a když už jsme u těch zajímavostí, tak nová pravidla pro umělou inteligenci, i tuhle zajímavost pro vás budeme mít ve zprávách už za malou chvilku.
1: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
2: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba, namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt,
1: skutečný. Hele. Honza a Klára mezi 5. a 9.
2: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
1: Umíme potěšit.
3: Jako já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: A já tam mám Budulínka
3: a
2: Lišku.
3: A Klárka řekne, že vás povozím na Vodzásku.
2: A počkej, teďka už jsem zase u Ebonitový tyče.
1: Zahrát na cestu.
4: Poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
1: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet.
3: Máte 10 000 korun.
5: Po 21 letech.
3: Tak když jste s náma zestárnul.
5: No kurňa.
3: No kurňa.
1: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
6: Některým seniorům propadají občanky. Policie na Českobudějovicku vyjížděla k želvě. U Turnova vzniklo nové přírodní koupaliště. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Senioři by si měli zkontrolovat platnost občanky. Některým starším lidem totiž dneškem přestávají platit občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané před polovinou roku 2000, tedy papírové knížky nebo karty v laminovací fólii. Od zítřka je už nebude možné jako doklad totožnosti používat. Ministerstvo vnitra upozornilo, že výměna je zdarma. Úřady podle rezortu navíc pomůžou i těm, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít osobně. Úředníci po domluvě můžou dorazit přímo k takovým lidem domů, do nemocnice nebo domova pro seniory. Pomoci s výměnou mohou rodiny i blízcí seniorů, případně i sociální pracovníci. Památky v Karlovarském kraji hlásí méně návštěvníků. Propad během léta je zatím kolem 3%. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty je ale na přesnou analýzu ještě brzy. Dobré odpoledne, Dušane.
8: Zdravím z Bečova, kde je nejen státní hrad a zámek, ale hlavně relikviář svatého Maura. Pochází z první třetiny 13. století a po korunovačních klenotech je považován za naši druhou nejcennější památku. Ale jak se zdá, ani to teď nestačí na trhání návštěvnických rekordů nebo alespoň udržení loňské bilance. Bečov hlásí propad o skoro 2,5%. Podobně je na tom i další ikona Karlovarského kraje, hrad Loket. Co je příčinou, se bude teprve analyzovat. Obecně se ale nižší zájem o památky připisuje tropickému počasí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Z nového přírodního koupaliště se těší v Dolánkách u Turnova. Během víkendu ho už vyzkoušeli stovky lidí. Biotop vybudovalo za 25 milionů korun město na místě původního koupaliště. Za vstup se neplatí, areál je ale přístupný pouze pěšky, na kole nebo koloběžce. Podle starosty Tomáše Hokeho nejde o klasické koupaliště. Je to podle něho spíš místo k trávení volného času, kde se mohou lidé ve vodě osvěžit, opláchnout nebo u ní posedět.
9: Těm, kterým se bude zdát voda příliš zelená, tak mají šanci přelézt do blízké jezery, do prostoru nad jez, kde se koupe skoro půlka Turnova, a ty, co chtějí krásnou čistou vodu se všema vychytávkama, a tak ty navštíví naši mašskou zahradu, koupaliště, který je prostě k tomu celému uděláno.
6: Nové 2,5 metru hluboké jezírko v Dolánkách u Turnova má přírodní charakter, proto tam nejsou žádné atrakce ani parkoviště. K dispozici jsou toalety a sprchy. Stánek s občerstvením začne sloužit v průběhu srpna. V zemích Evropské unie dochází k velké online změně. Začínají se uplatňovat některá zásadní ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci, hlavně pravidla transparentnosti pro vybrané systémy AI. Znamená to například povinnost informovat uživatele, že komunikuje s chatbotem nebo jiným systémem umělé inteligence. Také takzvané deepfakes budou muset být řádně označené. To jsou obrázky, zvukové nahrávky nebo videa vytvořená nebo upravená právě pomocí AI. O tom, že se želva nemoc snadno honí, se přesvědčili policisté na Českobudějovicku. Vyjížděli do Lišova, kde si želví útěkář Leo vykračoval po silnici. Podle serveru novinky.cz samec majitelům v minulosti utekl opakovaně. Nejvíc urazil asi 5 kilometrů. Policisté dnes informovali, že ve středu dostali hlášení, že se suchozemská želva pohybuje po páteřní komunikaci. Hlídka se okamžitě vydala na místo a kráčející zvíře našla. Policisté zavtipkovali, že nebylo důležité, jestli se želva pohybovala podle silniční předpisů. O zvíře se postarali, dokud si ho nepřevzala organizace Animal Rescue z Českých Budějovic. Zveřejnili i fotku želvy v policejní cele.
0: Krásné odpoledne po zprávách přeje Zdeněk Sekanina. Budeme za 10 minut řešit vaše nejenom cukety, co se vám podařilo na zahradě nebo na balkoně. Pište mi a vysílejte s námi a teď už Eláni.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

S vámi je Radio Impuls, žijeme českou muzikou a jsme vždycky moc rádi, když s námi vysíláte. Tentokrát s vámi řešíme nejenom cukety, ale veškeré

0: které se sice nepodepsali, ale posílají fotografii poměrně pěkné hromádky ovoce a zeleniny a píše, my jsme ulovili ve Volevčicích od rybníčku jablíčka, cuketu i dýni. No a třeba Jarda ze Sloupnice píše, úroda se zdá dobrá, budou konečně asi švestky po dlouhé době. No tak doufám, aspoň mě to tam tak zní, co z těch švestek nejlépe udělat. Možná, nevím, jestli bych to měl přímo říkat, ale myslím, že výborně švestky chutnají v lahvi, když hezky projdou palírnou. Jak to máte vy s vašimi výpěstky? Dejte nám vědět, pište na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace. No a ptáme se vás nejenom na švestičky, ale na veškeré vaše výpěstky, eventuálně co s tím hodláte udělat a kdybyste měli nějaký dobrý recept, třeba na všudy zmiňované cukety, budeme jedině rádi. Vysílejte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Bleskový pohled na silnice, více jak 2 kilometry měří kolona na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova. D1 se ucpává ještě mezi Chocerady a Mirošovicemi před mostem Šmejkalka na tahu Brno-Praha. Kolony jsou v obou směrech. A ještě jeden aktuální poznatek přímo od našeho posluchače Davida, napsal na WhatsApp, že zdraví z D11 směr Praha 54. až 50. kilometr, spousta aut s proraženými koly na levé straně. Dávejte si pozor.
1: Ne,

0: vámi je Radio Impulse. Za malou chvilku nabídneme kapelu No Name. No a doufám, že jste si užili včerejší živák s kapelou Jojo Band. Jestli vás zajímá, jestli budeme pokračovat i v druhém měsíci prázdnin v našich živácích o sobotách, o sobotních večerech, tak mám pro vás dobrou zprávu. Ano, budeme už příští sobotu Michal Prokop, další sobotu, tedy 15. srpna Xindl X, o týden později, tedy v sobotu 22. Vojta Dyk a B-side band. No a poslední víkend, poslední sobotu v srpnu, to bude kapela Divokej byl. Tak doufám, že si s námi všechny živáky se čtyřmi áčky pořádně užijete.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Impulzovec Krabička za malou chvilku připomene legendární snímek o falešném vrchním. Bude to Jaroslav Uhlíř, Severní vítr. No ale teď už zase něco pro milovníky sportu. Proto je tady náš pořad.
1: Sportovní impulzy.
0: Svět motorsportu si včera připomněl půl století od jedné z nejslavnějších nehod v historii. Vracíme se do roku 1976 a míříme na německý Nürburgring, kde se tenkrát jela velká cena Formule 1.
2: Niki Lauda.
3: Děkuji. Svolal jsem vás, neboť všichni jezdci dobře vědí, že Nürburgring je nejzastaralejší a nejnebezpečnější okruh na světě.
4: Ikonickou nehodu starou přesně 50 let připomíná a fantasticky spopularizoval film Rivalové. Tehdy nejlepší pilot světa, Rakušan Lauda, se před závodem pokusil přimět ostatní řidiče, aby odhlasovali jeho zrušení.
3: Všichni jste viděli, jak dnes celý den pršelo. Vy, co už máte zkušenosti, víte, že tu musí panovat naprosto skvělé podmínky, aby bylo riziko alespoň trochu přijatelné.
4: Na rozdíl od filmu ve skutečnosti šlo hlavně o rozlehlost areálu a jeho špatné pokrytí záchranáři. Řidiči ale Laudu přehlasovali a osudový závod tedy odstartoval. Laudovo Ferrari v prudké zatáčce zvané Bergwerk přestalo poslouchat a po nárazu do vnějších svodidel a následné kolizi s jiným strojem ho okamžitě pohltily plameny. Protože šlo o odlehlý úsek trati, kam by se těžko tahaly nutné kabely, nehodu nepokryla žádná televizní kamera. Seděl u ní ale amatér s vlastním přenosným zařízením, díky kterému se nám dochoval reálný záběr. Je ale beze zvuku. Předchozí ukázka tedy byla pouze jednou z mnoha, které diváka trochu balamutí. Niki Lauda zaklíněný v ohni vyvázel s masivními popáleninami, které ho poznamenaly na zbytek života. Do kokpitu se ale po 42 dnech vrátil a přestože v této sezóně o jeden bod nestačil na Jamese Hunta, známého rivala ze zmíněného filmu, později se mistrem světa ještě jednou, celkem potřetí, stal. Po plastické operaci obličeje a s ikonickou červenou kšiltovkou se až do stáří objevoval i na veřejnosti a mimo svět formulí se zajímal taky o letadla. Sám je řídil a dokonce vlastnil leteckou společnost Lauda Air. Zemřel roku 2019. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Drzou, nedrzá, vošklivá, brejlatá, douchová, aspoň to je hláška, kterou já si vybavím z filmu Vrchní prchní a právě ta je spojená, nebo ten film je spojený s touhle písničkou, kterou jsme nabídli v Impulzovic krabičce. My se podíváme na silnice, bude to za malou chvilku, zajímat nás bude nehoda na D1.
1: Chcete romantiku? Máme! Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém! A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se 4A. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Míříme za vámi, motoristé, a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nová nehoda komplikuje provoz na D1 u Kývalky na 183. kilometru před Brnem směrem z Prahy. Další kolony na D1 sledujeme na příjezdu do Brna od Vyškova mezi exity 201 a 196, ale také na tahu Praha-Brno mezi Chocerady a Mirošovicemi. Kvůli zúžení se vleče doprava také na trase Pelhřimov-Humpolec mezi Ončovicemi a Vystrkovicemi. A tady je kolona v obou směrech. No a co vy víte o nějaké koloně, nehodě nebo třeba policejní hlídce? Dejte to vědět ostatním motoristům skrze vaš žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls a nebo nám zavolejte na 605 222 007.
2: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction.

0: Máme Rádio Impuls. Určitě jste zaregistrovali informaci o ženě v Česku s podezřením na ebolu, tak další vývoj tohoto sledovaného případu nabídne za chvilku ve zprávách Jiřinka Součková. Jinak vy nám nabízíte váš pohled na počasí ve vašem regionu, tak ve Pstruží u Frýdlantu nad Ostravicí máme Janu a ta naměřila 19,9 stupňů. No a třeba máme tady ještě zprávu z Olomouce od Radmily a ta hlásí 25. Díky, pište i vy ostatní, jinak zítra jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost, ojediněle nějaká ta přehánka nebo bouřka. Teploty 31 až 36 a na jihu Moravy i 39 stupňů Celsia. To budou zase pečáky.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Zdravotní ústav se vzpamatovává po útoku hackerů. Žena s horečkou na Bulovce je v pořádku. Fotbalista Jablonce a Hradce po úspěchu v Evropě hrají doma. U zpráv ve tři vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Státní zdravotní ústav řeší paseku na sítích po útoku hackerů. Webové stránky ústavu budou nedostupné nejspíš minimálně další dva dny. Musí se provést forenzní analýza. Instituce zřizovaná ministerstvem zdravotnictví to dnes uvedla na síti X. Včera o útoku informoval také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle státního zdravotního ústavu kybernetický útok neohrozil chod ústavu ani žádná citlivá data. Žena hospitalizovaná po návratu z Ugandy je bez nákazy. Preventivní obavy z cizokrajného nebezpečí, například eboli, se tedy na pražské Bulovce nenaplnily. Laboratorní vzorky pacientky přes noc analyzovala laboratoř v Berlíně, která pozitivní zprávu předala ráno. Situaci komentuje šéf odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Podle něj pacientka zasluhuje pochvalu. Pobývala nedaleko ohniska nákazy a reagovala ukázkově.
5: Díky médiím byla informována. Tím pádem ona, když měla tyhle potíže, tak zavolala na infekční kliniku, že má tyto potíže a že má za sebou právě tu cestovatelskou anamnézu. Tím pádem ten zdravotnický personál už na ní byl připraven v těch konkrétních oblecích. Takže opravdu jako zdravotnický personál vůbec nevystavila žádnému riziku, takže opravdu jako klobouk dolů.
4: Žena byla v Ugandě na organizovaném dvoutýdenním zájezdu a s místními se do kontaktu nedostala. I proto lékaři od začátku věděli, že pravděpodobnost nákazy je nízká. Lidé bojují peticí za otevření zámeckého parku v Blovicích. Ten zůstává zavřený už téměř dva roky. Provozovatel areálu na Plzeňsku čeká na nové odborné posudky. Situaci sleduje naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová. Dobré odpoledne.
6: Hezký den. Zámecký park Hradiště byl pro veřejnost uzavřen po zaplavení v září 2024. Protéká jim několik vodních toků. Následná odborná posouzení upozornila na silně podmáčený povrch, riziko vyvrácení stromů a nevyhovující mostků. Teď panují sucha a lidé se dožadují zprůchodnění parku. Chtějí jim procházet z okrajových částí do centra města. Petici zatím podepsalo více než 200 lidí. Znovu otevření si přeje i kraj, čeká se ale na další odborné posudky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Blovice.
4: Tři zápasy nabídne dnešní program první fotbalové ligy. Na hřišti se představí oba úspěšní účastníci evropských pohárů Jablonec a Hradec Králové. Východočeši před duelem s Bešiktašem ve třetím předkole Evropské ligy nastoupí v 17:30 na stadionu Pražské Bohemky. Jablonecký tým se bude chtít před třetím předkolem konferenční ligy proti Rize dobře naladit v Pardubicích. Tento duel začne ve 20 hodin. Už v tuto chvíli vstupuje v Olomouci Mladá Boleslav. Hanáci v úvodním kole domácí soutěže zůstali bez bodu. Naopak Středočeši porazili před týdnem v Brně nováčka Artis. Tolik zprávy, za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: Který vám pochopitelně přeje krásné nedělní odpoledne. Ten fotbálek samozřejmě budeme sledovat, za 10 minut se na něj podíváme živě a za necelou 3/4 hodinku tady bude náš zuřivec, teď už Helena Vondráčková.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: Radio Impuls, máme rádi sport a proto za jedním vyrážíme.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Fotbalová liga dnes kompletuje své druhé kolo třemi zápasy, tím úvodním je duel Olomouce a Mladé Boleslavy. Na stadionu máme Jana Čadu, takže Honzíku, krásné odpoledne, před chvilkou byl stav 1-0 pro Středočechy, tak pověz, jak moc se nahané Střelecky blízká před oběma brankami.
2: Dobré odpoledne přeji, teď má Sigma rychlý protiútok, bude to zajímavé sledovat, jak dopadne, pojďme se na to podívat. Olomoucký hráč zcela zklamal v tom úporku a střelec jediné branky Solomon John, tak to 24letý nigerijský fotbalista Mumič odebral. Ten gól padl v 10. minutě, Solomon ještě z vlastní poloviny utekl po pravém křídle a golmana Koutného prostřelil docela jednoduše. Předtím se ale opravdu zde doblízkalo, protože hostující brankář Floder se vyznamenal při Janoškově přízemní střele ve 3. minutě, 9. minutě potom Tkáč, domácí záložník, mířil těsně nad i vlastně vedle hlavičkou, takže blízká se docela dost, zápas zajímavý, 15. minuta 0-1.
0: Honziku, ty mluvíš o tom blízkání, tak já to pojmu meteorologicky, tématem těchto dnů je právě počasí. Platí to i na fotbalových trávnicích, jak to dnes vidíš v tomhle směru?
2: Určitě to platí, protože včera například na Slovácku bylo vedro příšerné a když jsem viděl, jak byli hráči po utkání, po čase vyčerpaní, tak opravdu letní slamák dolů v tomhle případě. Dnes je ovšem o 10 stupňů méně, v Olomouci máme parádně počasí, takové rozumně letní na 25 stupněch, takže se hraje opravdu, nebo stupních, aby byl úplně pregnantní, hraje se zajímavý zápas, tuto chvíli máme za sebou, podívejme se ještě na šanci domácích, centr před blankou končí

0: 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, legendární špajsky budou střídat, nebo bude střídat Xindl X a jeho proměna. No a budeme střídat i my alespoň lokalitu, protože české prázdniny na Radio Impuls samozřejmě pokračují a poté, co jsme objevovali tento týden Vysočinu a že to byla pořádná jízda, tak teď budeme pokračovat v týdnu příštím a vyrazíme za dalšími zajímavými místy, tradicemi i chutěmi naší republiky. Kamže to bude? Tentokrát jižní Morava. Vysílejte s námi a rozhodně si celý příští týden s českými prázdninami Rádia Impuls užijte.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Bardotky se řítí!
6: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Vyškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
7: Sex spray přebíhej Alzheimer.
6: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
8: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Každý týden vám na Rádiu Impuls představujeme hrdiny všedního dne a kdože je hledáno, přeci náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Vy ho znáte také jako...
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Ano, hledá lidi, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí, ať už jde o ochránce přírody, pěstouny, pěstounky, dětské lékaře, učitele, učitelky. Prostě v rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls teď zamíříme samozřejmě s naším zuřivcem na Vysočinu. Tentokrát to bude za pánem lesa.
2: Jsem u Hajního lesních úseků Červená řečice a Blaník a právě tento hajný je náš hrdina všedního dne Tomáš Bolek. Tomáši, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Mám tady flintu, jo, protože každý hajný nosí na rameni flintu.
3: Je to tak.
2: Jak se ona nosí? Vlastně na pravém, na levý, dolů tou hlavní nebo tou pažbou?
3: Na levém rameni, laufem.
2: Na levém.
3: Na levém.
2: Takže levé rameno. A do záru, jo, takhle.
3: Dopředu, dopředu.
2: Dopředu. A proč dopředu?
3: Je to kvůli bezpečnosti.
2: Tak. A potom teda natáhnout
3: a zajistit.
2: Tak.
3: Zajistit.
2: Pojď nám říct, ale jak jste se k tomu dostal, k tomu být hajný. To je taky jako poměrně taková profese pro mnoho kluků sen.
3: A je to tak.
2: A není vás zas tak moc.
3: Je to tak, je to tak. A já, u mě to bylo tak, že můj otec už dělal hajního, já jsem vlastně neměl už na výběr. Já jsem nikdy nepřemýšlel ani v dětství, nikdy jsem nepřemýšlel na jinou profesí, než je být hajný.
2: Tak vy jste asi jako dneska vaše děti chodí sami po lese, tak. Asi když mají volno, tak vy jste chodil s tatínkem. Tak. Chápu dobře.
3: A předpokládám, že moje děti to převezmou.
2: Máte dva kluky?
3: Mám dvě holky. Jako
2: máte dvě holky? Jo. A čekáte, že holky budou taky jako...
3: Ta jedna z holčin by to měla.
2: No a to mi řekněte, já vlastně neznám jako hajného dámu nebo ženu.
3: Dneska je to čím dál tím běžnější.
2: Jo, jsou holky teda.
3: A šikovní.
2: Mají svůj lesní úsek.
3: Fungujou stejně jako chlapy. A no, k tomu jedinou výhradu, dneska už je to prostě tak... Centrum vyvážený, že to tak je.
2: To je bomba. Tak vy jste vlastně tím pádem dvojitě hrdina všedního dne pro nás dneska, protože my vám děkujeme za tu vaši práci, že nám tady se staráte o ty lesy krásné, speciálně na Vysočině, jsou rozlehlé, jsou veliké, potřeba se o ně starat. Vy to děláte i s vašimi kolegy, za to vám děkujeme. A pak ještě za to, že nám teda tady přiděláváte další hajný, kteří by teda nebylo třeba tolik, ale díky vaší rodině tady budou minimálně další dva. A díky.
3: Tak, děkuju.
2: Impulzovi, hrdina všedního dne pro naše vysílání tady z Vysočiny je hajný lesních úseků Červená řečice a Blaník Tomáš Bolek. Tomáši, mějte se krásně, ahoj.
3: Naschledanou.
0: Prostě hajný je lesa pán, my budeme hrdiny všedního dne hledat i nadále po celý rok, no a v rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls se vypravíme za dalšími hrdiny všedního dne už zítra na Jižní Moravu, bude to do oblasti Lidových krojů. Pozor, s Impulzovými vstáváme už v 5 ráno, tak buďte u toho.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Kdyby to tak fungovalo jako v téhle zlaté české klasice Život bez útra. Bohužel na silnicích to určitě tak nefunguje. Kolony sledujeme mimo jiné na D1 mezi Prahou a Brnem a proto se tam podíváme za chvilku v 007.
1: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít podlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Opět míříme na silnice a vezeme vám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přidá je teď některý z profesionálů z Global Assistance a pro dnešek je to Martina Podleská. Ahoj.
3: Ahoj Zdendo, hezké odpoledne. Na D1 na 183. kilometru směrem z Prahy na Brno bourala 4 osobní auta, kolona má 2 kilometry. Ve směru na Prahu pojedete v přerušované koloně v úseku mezi 32. a 23. kilometrem. Na trase z Tábora na Prahu se zbrzdíte u Miličína, u Votic, dále u Benešova a 3-kilometrová kolona vás čeká před Senohraby. Na průtahu Liberce směrem na Chrastavu za tunelem havarovala 2 osobní auta a na dálnici D5 na 44. kilometru směrem z Plzně na Prahu havarovalo osobní auto. Kolona se tam ale netvoří. Z Global Assistance Martina.
0: Moc díky, budu se zase těšit. No a jak to vypadá na vaší trase při neděli 2. srpna? To můžete dát vědět ostatním motoristům, tedy chválit i kárat do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám jednoduše zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Krásné odpoledne s rádiem Impuls přeje Zdeněk Sekanina. Vysíláte s námi, tím mluvím samozřejmě teď o členech meteo týmu našeho rádia, takže 24 stupňů naměřili v Třeboni a byla to Dana. Česká Kamenice je na 27 a Plzeň 26 stupňů, píše Stáňa. Tak se přidejte do meteo týmu rádia Impuls i vy a napište mi, jaké máte počasí teď už, ale jak to vidí meteorologové se zítřkem, jasno až polojasno, odpoledne možná nějaká ta přeháňka nebo bouřka. No a nejvyšší denní teploty, ty potěší jen milovníky opravdu velkých veder. 31 až 36, na jihu Moravy až 39 stupňů Celsia. No a za chvilku zprávy, jestli máte pocit, že platíte hodně za elektřinu, možná, že právě vy nemusíte, a více prozradíme ve zprávách už za chvilku.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Zájem o české hrady a zámky trvá. České středohoří zaplavily motýly. Sigma hraje s Olomoucí nerozhodně. U zpráv ve čtyři vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
2: Středočeské památky hlásí podobný zájem jako loni. Na ty státní si za první prázdninový měsíc našlo cestu 100 000 turistů. Nejvyšší podíl mají Karlštejn a Křivoklát. Daří se ale i jinde, podle kastelánky Martiny Fialové, třeba zámku ve Zruči nad Sázavou.
3: Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na Facebook, na webové stránky, na Instagram, že prostě zámek je úplně plně obsazen a to pořád přidáváme další a další prohlídky.
2: Že jsou čísla téměř stejná jako loni, dokazuje i památka s nejvyšším meziročním turistickým nárůstem. Na souhradí Točník a Žebrák na Berounsku za loňský červen vyrazilo 9200 lidí, letos jich bylo zatím o tisícovku méně. České středohoří zaplavily motýly. Monitoring přírodovědců ukázal, že na některých kopcích v oblasti žije až 1000 druhů tohoto hmyzu. V celém středohoří pak přes 2200 druhů. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy řazené do aktuálního červeného seznamu. Podle agentury ochrany přírody a krajiny překvapením a rekordmanem jsou nenápadné stráně v okolí Církvic na Ústecku. Jenom tam experti napočítali 1350 druhů motýlů.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: České domácnosti můžou za elektřinu platit zbytečně moc. Podle nové analýzy by mohly ročně platit celkem zbytečně víc než 1 300 000 000 korun. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu tak nevýhodně, že přeplácí ročně stovky korun. Ukázala to studie společnosti Bez dodavatele, kterou má k dispozici ČTK. Podle analýzy přitom většina takových domácností ani neví o tom, že by si mohla jinou sazbu zvolit. Největší potenciál uspořit na elektřině vyšel podle společnosti v Praze. Ve druhém kole první ligy se dnes hraje první ze tří zápasů. Fotbalisté olomoucké Sigmy hostí Mladou Boleslav. Poločasový stav 1-1 se už možná změnil. Co na to přímo ze stadionu náš reportér Jan Čada? Honzo, hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Na Andrově stadionu se opravdu po 40 vteřinách druhé půle mohl ten dosavadní stav 1-1 měnit, ale golman Floder v brance boleslavsky zasáhl výborně. Znamená to, že jsme na 1-1 v 10. minutě poslal hosty do vedení Solomon, takovou utěšenou střelou, když utekl levé straně domácí obrany. Potom ale moc pěkně vyrovnával v 35. minutě domácí David Kač, když si zpracoval pěkně Janošův míč a velmi inteligentně placírkou poslal míč k tyči. Takže v tuto chvíli po 46 a čtvrt minutě zatím tady v Olomouci 1-1. Jan Čada, Radio Impuls Olomouc.
2: A na závěr krátce jednu hokejovou. Robert Reichl povede do nové sezóny Litvínov jako hlavní trenér. Bývalý úspěšný útočník už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočiši na webu. Připomenu, že Litvínov uhájil extraligovou příslušnost v baráži s Jihlavou. No a za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem, máme pro vás za 10 minut fotbálek, ale vy mi samozřejmě ještě můžete psát, jak to vypadá s vašimi zahrádkami a balkóny, co se letos urodilo a co s tím budete dělat. Těším se na vaše příspěvky.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: nějak málo tančím, na Impulsu žijeme českou muzikou, určitě se o nás nedá říct, že by nás nezajímal fotbal, a proto teď na jeden vyrážíme.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Fotbalisté olomoucké Sigmy mají ve druhém kole první ligy soupeře z Mladé Boleslavy. Pohled na skóre před malou chvilkou říkal, že je to 1-1. Co na to ale úplně aktuálně přímo ze stadionu Jan Čada. Honzíku, kromě toho, že tě zdravím, rovnou se ptám, změnilo se něco?
2: Dobré odpoledne, možná zde to maličko. Čas, končí nám 8.50. minuta utkání. Stav tedy opravdu zůstává zatím stejný, 1-1. V 10. minutě hostující Solomon John skóroval po průniku z pravého křídla, potom vyrovnával 35. minutě domácí Tkáč. Ale musím říci, že jsme svědky docela zajímavého svížného fotbalu v příjemném počasí. Šanci na obou stranách bylo mnohem více. Hosté hrají, jak jejich zvykem, pěkný kombinační fotbal, domácí směrně pozměněnou sestavou jim sekundují, teď utočí po levé straně, můžeme se podívat, co z toho bude, Beran rozehrává doprava a bude z toho nakonec zroh. Domácí mají často takové příležitosti, zatím se neprosadili, 58 a 3 čtvrtě, 1-1.
0: Honziku, ty si to naznačil, že je příjemné počasí, tedy není takové horko jako včera v Olomouci. Více lidí by mohlo být na stadionu než na koupališti, tak kolik diváků dnes na domácí olomouckou premiéru dorazilo?
2: Tak já nejsem Olomoučan, již se Zlíňanem již mnoho a mnoho let to tam umím odhadnout. Docela přesně, tady si troufám říci, že jsou asi 4000 diváků, ale denně na to koupaliště na toto dnes opravdu moc netáhlo, já jsem kolem jednoho

0: ceno.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
4: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
3: Je vynalézavý.
5: Obě dvě dohromady do pusy, jako.
6: Fouka,
5: a ono to
6: netahat.
5: Potom udělá víc páčků, že jo?
3: Je nezastavitelný.
7: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbrami, jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zhruba 3-kilometrová kolona se sune na trase z Tábora do Prahy v úseku Čtyřkoly Senohraby. Kvůli zúžení se to štosuje také na spojnici Pelhřimova a Tábora, tedy na silnici 34 před Záhořím. Kolona je tady s obou stran. No a krokem to jede také na Pražském okruhu u Satalic směrem od dálnice D10 na Letňany. Jak to jede u vás a na vaší trase, to už můžete ostatním motoristům říct přímo vy, přímo z vašeho auta, přímo z terénu. Stačí namluvit zprávu do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Jestli by se vám zrovna zítra při pondělku 3. srpna hodilo 10 nebo 20 tisíc korun, tak velmi jednoduchá pomoc. Registrujte se do hry Halo tady Impulzovi, protože zítra opět jednomu z vás registrovaných hráčů budeme volat. Naše ranní partičko volá vždy mezi 5. a 9. a když se představíte do telefonu třemi kouzelnými neměnými slovy, což je vlastně heslo naší soutěže Halo tady Impulzovi, máte automaticky 10 tisíc korun. Vy je můžete zdvojnásobit tím, že si necháte položit bonusovou otázku, která se týká českých prázdnin Rádia Impuls, to pro tentokrát. No a v případě, že správně odpovíte, inkasujete krásných 20 tisíc. Ano, je tady i ta možnost, že neodpovíte správně a pak přicházíte od těch 10 tisíc, čili jste na nule, ale zase troufám si tvrdit, skvěle se pobavíte a hlavně uslyšíte naši ranní partičku hezky živě. Tak co, jdete do toho, jestli ano, navštivte naše webovky impuls.cz, protože tam se můžete zdarma registrovat, každých 5 minut to opakovat a výrazně tak zvyšovat své šance. Nic nezaplatíte a jen inkasujete. To je hra Halo, tady Impulzovi.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Dneškem, tedy nedělí 2. srpna, končí další týdenní putování českých prázdnin Rádia Impuls. Vy určitě dobře víte, že jsme byli na Vysočině. No a zamířil tam i náš držitel Michelinské hvězdy Heřman Gazda. A protože v tomhle vedru není nikdo zvědavý na příliš dlouhé vaření, tak pro nás má pár tipů, jak ty horké dny zvládnout.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: No zdůř, holubičky moje, dneska vás zdravím z Vysočiny, bo jsem na služební štrece. Objednal si mě Miloš, abych mu dofukal Explorera, bo mu buchla pumpička. No a co je na Vysočině zajímavé? Že je tu vedro jak cip, stejně jako v jiných kutách naší republiky. Vypadá to, že vrchní pekelník si pronajal celé naše katastrální území, no a zapomněl vypnout podlahové topení. No ale teraz vážně, jak přežít svinské vedro? No třeba i na Vysočině. Poslouchej, všecko doma zatáhni. Zavěsy, žalusky, rolety, no všecko. Zásadně větrej enem mezi 3. a 4. ráno, kdy je krásných 28 stupňů. Z garaže dotáhni větrak a pušťaj ho na plné bomby. Zapomeň na jakékoliv objímání nebo cicmání s holubičkami. To je pokus o těžké ublížení na zdraví, bo v takém horku, kaj se teplota obou zamilovaných sčítá, to není dobrý nápad. Vyhýbej se nadměrnému pohybu a přejdi do modu slimaka a plazení se. Další lifehack je mražený hrašek v sačku, který si pleskni na čelo a v televizoru si pušťaj dokumenty o dobití severního polu nebo o prvním frajerovi, co se vyšplhal na Mont Everest. No a poslední rada. Pivo není voda. No fakt? Jak to myslím? No v takých vedrách nechlastej. Musíš to vydržet. Pivo si dej na oslavu, když bude teplota pod 30. Noc se nepočítá. Tak to byly krátké rady ostravského gastrošefa, jak přežít svínské horko, třeba i na Vysočině. Tak se mějte fajně. Zdůř, váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: No tak, tenhle referenci bohužel nemohou zaspívat úplně všichni motoristé a motoristky na trase z Benešova do Prahy před Mirošovicemi, protože tam si postojí v koloně. Nakonec detaily nejenom o tomto místě přidáme za půl minutky v dopravě 007, tady na Impulzu.
1: Zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
0: A je to tady, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jestli se těšíte na Martinu Podleskou z Global Assistance, tak jste se právě dočkali. Ahoj Marti.
2: Ahoj Zdendo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 na 39. kilometru směrem z Prahy na Brno se v levém pruhu stala nehoda, počítejte s kratším zdržením. Silný provoz a přerušovaná kolona je na D1 směrem na Prahu mezi 41. a 23. kilometrem. Skoro 5-kilometrová kolona je před námi. Jezdem na D1 u Mirošovic směrem od Benešova. Na příjezdu do Prahy od Chomutova po D7 na 2. kilometru bourala 2 osobní auta. Kolona má kilometr a v protisměru je taky kilometrová kolona kvůli omezení. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou v obou směrech kolony v úseku Velký Rybník Vystrkov a kolona vás čeká také na průtahu Moravské Třebové směrem od Mohelnice. Z Global Assistance Martina.
0: Moc díky, jestli máte pocit, že v tom výčtu chybělo místo, kde jste právě teď zrovna v uvozovkách zaparkovali, tak to namluvte do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.
3: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.

0: Z Rádia Impuls vám krásné nedělní odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Jestli se chystáte autem na Slovensko, tak i pro vás budou zajímavé novinky v provozu u našich sousedů a ve zprávách vám o nich povíme více. Jinak, co se týče počasí, tak to zas víme od vás, konkrétně od Janičky, že ve starém Plzenci je 24 stupňů Celsia, v Chýši mají 26, napsala Marie, moc díky, a z Jičína tedy od Rumcajze zdraví všechny Honza a ten hlásí 30 stupňů Celsia. Stále můžete psát i vy, jaké máte počasí, jinak zítra jasno až polojasno, odpoledne možná nějaká ta přehánka nebo bouřka a nejvyšší denní teploty opravdu vysoké, než kudy nejvyšší. 31 až 36 a na jihu Moravy je 39 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řek? Řek. Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
4: Seniorům přestávají platit staré občanky. Podmínky pro řízení na Slovensku přitvrdí. Na Andrově stadionu dnes padly 4 branky. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Některým starším lidem dnes přestávají platit občanské průkazy. Změna se týká starých občanek, které už nesplňují bezpečnostní požadavky, tedy papírových knížek a karet v laminovací folii. Neobsahují totiž strojově čitelné údaje ani biometrické prvky. Často na nich chybí datum platnosti nebo je uvedené bez omezení. Nejčastěji mají tyto průkazy lidé narození před 1. lednem 1936. Od zítra už je nebude možné používat jako doklad totožnosti. Jak uvedlo ministerstvo vnitra, výměna takové občanky je zdarma, úřady pomohou i těm, kteří nemohou přijít osobně. Je možné domluvit návštěvu úředníků přímo doma, v nemocnici nebo v domově pro seniory. Hasiči po 3 dnech zkrotili požár v Novém Vrbnu na Opavsku. Dnes popolední ukončili zásah u lesa a pole, které začaly hořet ve čtvrtek popolední. Během zásahu se na místě vystřídalo víc než 70 jednotek hasičů a byl kvůli němu vyhlášený 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Oheň se podařilo lokalizovat zhruba po 22 hodinách v pátek dopoledne. Dnes popolední vyhlásil velitel zásahu likvidaci požáru. Požár na Opavsku pomáhali ve čtvrtek hasit i 2 vrtulníky. Hasiči využívali i cisterny s velkým objemem vodních nádrží. Motoristé se musí na Slovensku připravit na výrazné změny. Od podzimu se budou zvyšovat pokuty hlavně za překročení rychlosti a bezohlednou jízdu. Novinkou je zvláštní nápravný program pro řidiče, kteří pravidla porušují opakovaně.
5: Chodci budou mít na priechode větší ochranu. Vodič jim musí dát přednost už vtedy, keď je zřejmé, že se chystají vstoupit na priechod. Vyšší pokuty se týkají najmä cestných pirátov, kteří překročí v obci rychlost o 50 km za hodinu a mimo něj o 60. Môže ich to výjsť na viac než 30 tisíc korún. Hlavným cieľom novej úpravy je znížiť počet nehôd, vážnych zranení a obetí na cestách. Do platnosti vstúpi už o mesiac. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
4: Západně od Atén se dnes při hašení lesních požárů srazily 2 vrtulníky. Posádka jednoho z nich je v pořádku, po druhé se pátrá. Podle DPA o tom informují místní média. Srážka vrtulníků je vidět na videozáznamu, který zveřejnila mimo jiné řecká televize ERT. Jedna z helikoptér narazila z hora do druhé, ta se pak zřítila. Andrův stadion v Olomouci se pomalu vyprazňuje. Domácí Sigma tam hrála s Mladou Boleslaví nerozhodně 2-2. Zápas druhého kola nejvyšší soutěže fotbalistů hodnotí přímo z metropole Hané Jančada. Honzo, hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne. No, pro oba týmy, protože průběh zápasu byl takovýto. V 10. minutě poslal hosty do vedení Solomon, nejlepší hráč zápasu, to bezesporu. Potom vyrovnával v 35. minutě domácí Tkáč takový šikovnou střelou, obstřelem, kdy si krásně zpracoval míč, to byl poločasový stav. V 81. minutě střídající mladoboleslavský Šubert 2-1 pro hosty a chvíli se zdálo, že to bude tříbodové. Nebylo, protože Sejk, muž červených kopaček, vypálil z trestného kopu z 28 metrů v 87. minutě, ale naprosto dokonale a srovnal na konečných 2-2. Jan Čada, Radio Impuls, Olomouc.
0: Přesně 4 minuty po 17. hodině vám po zprávách krásný den přeje Zdeněk Sekanina. České prázdniny s Rádiem Impuls hned dvakrát v této hodině. Za 10 minut návštěva Telče a pak slavní rodáci.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

pátej u školy. My neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: Na Impulzu vás bude chránit nejenom Láska s boskami, ale také Kylie Minogue, už za malou chvilku potom Petr Muk tančí sama písnička, no ale teď ještě bleskový pohled na silnice. Skoro 3 kilometry měří kolona na trase z Tábora do Prahy na silnici 3 v úseku 4 Senohraby. No a teď už zase vyrážíme na krásné české prázdniny.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Protože všude dobře a u nás nejlíp. Toto tvrz

0: v další části smísí se sirupem. To už je vlastně hotová limonáda, nějaké příchutě, třeba malinové s bublinkama a je červená. A následně to jde do plniče, plnič to naplní, dá korunku, ať je to korunkový uzávěr u třetinky nebo šroubový uzávěr o láhve 0,5 litru. Potom vlastně se dá etiketu, inkjetem se napípne datum a pak to jde do takzvaného tunelu, jak říkáme. V tunelu vlastně se udělá skupinové balení po 10.
1: A k tomu ochucování dochází tedy ve chvíli, kdy už je ta voda svícená?
0: To ochucování, to je vlastně varna, že jo. Ve varně děláme ten sirup, to je ta naše zavřená komora taková, která vlastně dělá dle našich dobových starých receptur nebo zkušeností z minulosti i od kolegů, kteří tady pracovali v minulosti. To je vlastně to, co zásadním způsobem potom ovlivňuje tu limonádu.
1: Říká vedoucí výroby Robert Kubeš. A kdo chce vědět víc, tak si může zajít do návštěvnického centra, které stojí hned vedle výrobny.
2: České prázdniny s rádiem Impuls se už zítra posunou jenom o kousíček, vedle tedy o jeden region. Vysílat totiž budeme z Jižní Moravy.
3: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například

0: Klik za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

FM muzikou. Českou muzikou. Budík vypnutej, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.

0: Nechci vás v žádném případě děsit, přátelé, ale zítra je pondělí, to znamená hezky do fachu, do práce, ale možná, že patříte k těm šťastnějším, kteří se do práce těšíte, protože máte skvělé kolegy anebo kolegu. My jim tady na Impulzu říkáme milionoví kolegové, no a na vás je, jestli jim spolu i s vámi bude Impuls hrát. Stačí napsat na impuls.cz, komu bychom měli zahrát a proč, a možná, že zítra v 9 dopoledne Vlastík Korec zavolá právě vám a bude hrát 7 pecek v kuse bez jediné reklamy pro váš tým, pro vaše milionové kolegy.
1: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Večerem zjíčkaná bude za malou chvilku Marie Rotrová u nás v Impulzovic krabičce, no a pomalu, ale jistě se loučí náš projekt České prázdniny na Radiu Impuls s Vysočinou. Ještě než se zítra vydáme dál na Jižní Moravu, tak si připomeneme, kteří známí Češi právě z Vysočiny pocházejí. Slovo má Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na Radiu Impuls.
2: Naše dnešní putování po Vysočině nás zavede do Žirovnice, rodiště Ivy Janžurové.
3: Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
4: Claudia Kardinálová.
2: Kdybyste ji potkali před více než 60 lety, možná byste jí říkali paní učitelko. Pochází totiž z učitelské rodiny, vystudovala pedagogickou školu a krátce i učila. Pak ale přišlo jedno zásadní rozhodnutí – zkusit přijímačky na DAMU. A z paní učitelky se stala jedna z největších a nejlepších českých hereček. Naší další zastávkou je Světlá nad Sázavou, odkud pochází módní návrhářka Blanka Matragi. Její modely nosí členky královských rodin i bohaté klientky z Blízkého východu. Než ale začala oblékat princezny, vyučila se brusičkou skla, stejně jako její otec. A na závěr se vydáme do Jihlavy za hercem Ondřejem Vetchým. Diváci ho znají z desítek filmů, seriálů i pohádek. Zahrál si třeba čerta ve filmu Z čerty nejsou žerty.
5: No opravdu není na té vojně žádná práce.
6: Prosím tě, co bys na té vojně chtěl dělat?
2: Možná o něm ale nevíte, že se dlouhá léta věnoval bojovým sportům a je držitelem černého pásu v judu. No a to byli dnešní slavní rodáci z Vysočiny. A už příští týden spolu vyrazíme za dalšími, tentokrát za těmi z jihu Moravy.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Radio Impuls. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Vás teď hýčkala v Impulzovic krabičce Marie Rotrová. My pro vás máme dopravní informace. Pořád se ucpává trasa z Benešova do Prahy mezi Čtyřkoly a Senohraby. Více prozradíme už za půl minuty v 007.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A je to tady, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Opět s nimi bude výrazně pomáhat Martina Podleská za Global Assistance. Ahoj Marti.
2: Ahoj Zdendo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 na 255. kilometru směrem z Kroměříže na Vyškov došlo k nehodě. Kolona má 3 kilometry. Ve směru na Prahu pojedete v nesouvislé koloně mezi 41. a 23. kilometrem. A u Brna na D1 směrem na Vyškov před omezením na 196. kilometru čekejte 2-kilometrovou kolonu. Na tahu z Benešova na Prahu budete popojíždět mezi Čtyřkoly a Senohraby. Kolona tam má 3 kilometry. Na trase Havlíčkův Brod, Golčův, Jeníkov se v obou směrech zdržíte před omezením u Radostína. A na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou v obou směrech kolony v úseku mezi Velkým Rybníkem a Bystrkovem. Z Global Assistance Martina.
1: Moc díky, co nejpohodlnější cestu vám přeje Radio Impuls. Kdyby to úplně nevyšlo, tak pomáhejte aspoň ostatním motoristům tím, že nahrajete své komplikace do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Radio Impuls vám krásné nedělní odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Ve Zlonicích je 27 stupňů Celsia, víme to díky Karlovi, moc díky. No a ve Slatěňanech tam je Dominika, ta naměřila 28 stupňů Celsia, tak můžete stále psát i vy ostatní. Jinak zítra podle meteorologu bude jasno až polojasno, odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 a na jihu Moravy dokonce 39 stupňů Celsia. No a kdo v takových vedrech slaví narozeniny dnes, je to jeden slavný televizní český moderátor a vy se ve zprávách za malou chvilku dozvíte, kdože to je.
1: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
2: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba, namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt,
1: skutečný.
2: Hele.
1: Honza a Klára mezi 5. a 9.
2: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
1: Umíme potěšit.
3: Já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A
2: já tam mám Budulínka
3: a
2: Lišku.
3: A Klárka řekne, že vás povozím na Honzásku.
2: A počkej, teďka už jsem zase u Ebonitový tyče.
1: Zahrát na cestu.
4: Pořád poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
1: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet.
3: Máte 10 000 korun.
5: Po 21 letech.
3: Tak když jste s náma zestárnul.
5: No kurňa.
3: No kurňa.
1: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
6: Ostrov chce mladé udržet levnějšími byty. Festival v Maďarsku ukončila smrt 2 lidí. Olomouc má v první lize první bod. U zpráv 6 vás zdraví Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Ostrov láká mladé lidi. Město na Karlovarsku jim nabízí byty s dostatečně sníženým nájemným. Díky předem stanovené době pronájmu tak mladí získají čas, aby se připravili na dlouhodobé bydlení. Zvýhodněné nájemné budou mladí nájemníci v Ostrově platit 3 roky. Pak si buď najdou vlastní bydlení, nebo jim město nájem zvýší. O nájemci rozhoduje městská rada. Kromě splnění podmínek, což je hlavně věk do 35 let a trvalé bydliště ve městě, je to třeba i dostatečný příjem. Z nového přírodního koupaliště se těší v Dolánkách u Turnova. Během víkendu už ho vyzkoušeli stovky lidí. Biotop vybudovalo za 25 milionů korun město na místě původního koupaliště. Za vstup se neplatí, areál je ale přístupný jen pěšky, na kole nebo koloběžce. Podle starosty Tomáše Hokeho nejde o klasické koupaliště. Je to podle něj spíš místo k trávení volného času, kde se můžou lidé ve vodě osvěžit, opláchnout nebo u ní posedět.
8: Těm, kterým se bude zdát voda příliš zelená, tak mají šanci přelézt do blízké jezery, do prostoru nad jez, kde se koupe skoro půlka Turnova. A ty, co chtějí krásnou čistou vodu se všema vychytávkama, a tak ty navštíví naši mašku zahradu, koupaliště, který je prostě k tomu celému uděláno.
6: Nové 2,5 metru hluboké jezírko v Dolánkách u Turnova má přírodní charakter, proto tam nejsou atrakce ani parkoviště. K dispozici jsou ale toalety i sprchy a stánek s občerstvením začne sloužit v průběhu srpna. Ray Koranteng slaví narozeniny. Známé tváři televize Nova bude 52. V našem vysílání Ray prohlásil, že mužská krize středního věku ho zatím míjí.
9: Já vlastně úplně přesně nevím, co to je. Pozoruju, že jak odrůstají mým kamarádům děti, protože já mám 2 děti dospělý, že? Ta 11 let, ta je takový jako překvapení. To nás jako drží pořád, tak to svěží. Tak mý kamarádi, co jim odrostly děti a odešli z domova, tak si začali kupovat ty motorky, že? Ty Harleje a začali skákat padákem a dělat takové věci, které nedělali.
6: Za jednou ze svých starších dcer se Korantengovi v létě byli podívat v Dánsku. Výlet si plánují zopakovat. Maďarský hudební festival Ozora skončil dřív, než bylo v plánu. Důvodem byla smrt 2 lidí. S odkazem na organizátory o tom informovala agentura AFP. Nejprve zemřel 45-letý Američan, když včera vylezl na jednu z konstrukcí obklopujících hlavní pódium, ze které spadl. Ve stejný den zemřela 39-letá Maďarka, která nejspíš skolabovala kvůli vedru a pokusy o její oživení nebyly úspěšné. Týdenní festival v Maďarsku je považovaný za jedno z největších setkání fanoušků psychedelické trans hudby na světě. Každoročně přiláká desítky tisíc lidí. Dnešní program první fotbalové ligy nabízí 3 utkání. První už se dohrálo, v Olomouci hrála Mladá Boleslav s výsledkem 2-2. Před půl hodinou začal zápas na hřišti pražské Bohemky, která hostí Hradec Králové. Tady se hraje zatím bez branek. A v 8 večer proti sobě nastoupí Pardubice s Jabloncem. A za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: A Jiřinko, nejela by si se mnou někdy na Ozoru na festival?
6: No,
0: psychedelická transhudba. Škoda, pojedu sám. No a vy mi do té doby můžete napsat, jak to vypadá s vašimi výpěstky, co vám letos urodila zahrada, nebo co se vám urodilo na balkóně, jak je to velké a jak to zpracujete.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

S vámi je Radio Impuls, při neděli 2. srpna s vámi řešíme vaše výpěstky, ať už zahradní či balkonové. Také se ptáme, co s tím vším hodláte dělat, jak s tím naložíte. No a my jsme vždycky rádi, když s námi vysíláte. Milan píše, letos maximálně zarodili raná jablka. Nevěděl jsem, co s tím, ale nařezali jsme to do sudu a jsem zvědavý, co vypálím. Tak to já jsem zvědavý dvakrát víc a třikrát víc bych to rád ochutnal, ale v každém případě už teď závidím, takže Milane, velká gratulace k téhle úrodě jablíček. Potom nám napsala Alča, z cukety, mrkve, celeru, okurek, paprik na kostičky dělám salát ve sladkokyselém nálevu k masu nebo do bramborového salátu. Z lesních jahod, angreštů, kanadských borůvek, černého rybízu, pak džemy, no a z rajčat kečup. To je, panečku, už manufaktura. Alčo, velká gratulace a moc díky. No a třeba Vladimír ze zahrádek u České Lípy píše, taková cuketa na grilu mizí jako jedna z prvních, jako příloha při grilování. Tak i pod tohle bych se mohl podepsat, protože z těch grilovaných záležitostí cuketu mám opravdu velmi rád. Jak to je u vás, co se vám letos urodilo na zahradě nebo na balkoně, jak to zpracujete a jaké dobroty umíte připravit třeba právě z cuket, můžete stále ještě psát na WhatsApp 605 222 007 anebo na

0: Denajle 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Opět vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na tahu z Kroměříže do Vyškova na D1 za exitem 258, a to kvůli nehodě. Kolona tady má více jak 2 kilometry. Další bouračku na D1 sledujeme na 16. kilometru směrem od Brna na Prahu. Kolony se táhnou od sjezdu na Mirošovice, tedy od 21. kilometru D1. No a zhruba 2 kilometry pak měří kolona mezi Čtyřkoly a Senohraby na trase z Benešova do Mirošovic, to jsme na legendární trojce. No a vy se nám můžete hlásit z jakékoliv silnice, z jakéhokoliv vozidla a nahlásit stav vaší trasy do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavolat na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, možná to nepomůže, ale budete se cítit lépe, věřte mi.

0: Víkend malých radostí na rádiu Impuls ve znamení vašich výpěstků. Ptáme se vás, co se vám podařilo vypěstovat na zahradě nebo na balkoně. No a píšete jako třeba Zuzka s maminkou Janou z Lipníka nad Bečvou, že mají druhým rokem zahrádku, mají spoustu rajčátek, paprik, salátových okurek, hodně fazolí, mrkev, vypěstovaný česnek, libeček a momentálně prý zdraví z kuchyně, kde vaří lečo z domácí zeleninky a domácích vajíček od slepiček. A pak ještě dodává, že z ovoce mají pár stromů třešní a švestek, ale ty ještě nejsou zralé a navíc tím horkem hrozně padají, takže mimo zeleniny zalévají i stromy. Jinak z cuket, jak doplňuje Zuzka, jsou výborné řízky nebo jako příloha místo zelí. Lenka napsala, že na balkoně vypěstovala rajčata, papriky, ale také housenky po muškátech jsou prý jako diví. Spousta máty na mojito, do které se také přidali, nějakou tu pažitku, spousty muškátů, mám to jako šíleně rozkvetlou zahradu, píše Lenka, je to krása, jen se netěším na tu zimu, balkon bude zase holý. No tak co se dá dělat, ale zase nebudou housenky a možná nebudou mouchy. Jak to máte vy, stále ještě můžete psát 605 222 007 nebo nahrávat zprávy do žluté mobilní aplikace našeho rádia. Vysílejte s námi.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Bardotky se řítí!
6: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
7: Sex spray přebije i Alzheimer.
6: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
8: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
9: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: you come from, Kanado?
1: Z Rádia Impuls už určitě víte, že zítra nás čeká další velké oteplení, tak my vás za malou chvilku v Impulzovic krabičce výrazně schladíme, protože připravená je písnička, kterou aspoň já mám spojenou s Vánocemi, z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Zpívat bude Karel Gott, Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Ale ještě předtím, a to právě teď, nabídneme našeho editora, skvělého glosátora Alana Hejmu, který opět připravil takový stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní. Půjde hlavně o dny a o události, které nás ve vysílání Impulzu zaujaly nejvíce.
2: Vamos Česko.
3: Ano, Vamos Česko. Náš fotbalový národní tým, který nás tolik potěšil na mistrovství světa, má nového trenéra. Je jim poprvé cizinec, Španěl Santi Denia. Reprezentační manažer Pavel Nedvěd ho k nám přivedl.
4: Nás může obohatit o spoustu věcí.
3: Jenže je tu malý háček.
5: Na žádný ťukec nemáte? Jste dřeváci?
3: Tak tedy Vamos Česko. Pan Denia bude koukat. Začít můžeme třeba s nácvikem přihrávek na 3 metry v klidu i v chůzi. Česká vláda dál útočí na novináře, kteří se chtějí ptát. Pondělí bylo na tiskovce ve Strakově akademii opravdu výživné. První i další ministři zřejmě těžko chápou, proč je důležité, aby dostávali otázky, i když se jim logicky často nehodí do krámu.
6: Tak se jenom ptám.
7: Já vím, že vás to naštve, budeme ještě 3 roky.
8: Toto je opravdu jako odporná novinářská práce.
7: Takže je to vaše kampaň a lžete.
3: Kam se ale pánové hrabou na ministra zahraničí? Ten už na tiskovky nepouští ty žurnalisty, kteří se mu nepozdávají. Třeba kolegyni z deníku N.
9: Budeme tedy občas dělat i tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na které určitě deník N a jeho zástupce a další podobné lidi pozveme.
3: Raději bez komentáře. Trocha normálnosti, jsou prázdniny a náš prázdninový impulzácký speciál pod vedením reportéra Tomáše Kabáta jsme si užívali i v uplynulých všedních dnech na Vysočině.
10: Spousta zvířat okolo mě teďka chodí.
3: A pokračujeme s Tomášem dál, od zítřka jižní Morava. Zase se to stalo. Opravdový důkaz, že léto je tady a ex-prezident Miloš Zeman, jak by smet, 81-letý muž nafoukl svůj člun Challenger a s neortodoxním úchopem vesel vyrazil do vln rybníka ve svém novém veselí na Vysočině.
11: Přijďte mi, aby nebyl tentokrát vítr a vlny a abych mohl veslovat i sám.
3: Přání splněno. Tak to by bylo z tohoto týdne asi všechno. Vlastně ne, ještě náš výrok týdne. Ministerský předseda Andrej Babiš tentokrát odpověděl na otázku, kdy se hodlá vypravit na návštěvu Číny.
7: Příští rok, někde na jaře nebo v dubnu.
3: Hezký den přeje Alan Hejma.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: jaké si představujete ty závěje, jak jimi uhání urážek s paní Šafránkovou na hřbetu. No, my se vydáme ze závějí rovnou na silnice. Více než 2 kilometry má kolona na D1 u Kroměříže směrem na Vyškov. I to místo navštívíme za necelou minutu v 007.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
2: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jedeme s vámi a opět vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a opět s nimi pomůže Martina Podleská z Global Assistance. Ahoj Marti.
3: Ahoj Zdendo, hezký večer. Na D1 na 255. kilometru ve směru od Kroměříže na Vyškov zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Před místem je 3-kilometrová kolona. Na D1 vás čeká kolona mezi 25. a 20. kilometrem směrem na Prahu. Na 16,5. kilometru směrem na Prahu před sjezdem na Všechromy se došetřuje nehoda 2 osobních aut a je tam kratší zdržení. Před nájezdem na D1 u Mirošovic směrem od Benešova vás čeká skoro 4-kilometrová kolona. Na Praze východ na příjezdu do Čelákovic od Mochova zasahují záchranné složky u požáru osobního auta a silnice je tam uzavřená. Na trase z České Lípy na Mělník u obce Chudolazy havaroval motorkář. Počítejte se zdržením, kolona tam má 1,5 kilometru. Z Global Assistance Martina.
0: Moc díky, já ještě Martinu doplním, že kvůli zácpě na D1 se ucpává cesta mezi Velkými Popovicemi a Všechromy a to směrem k D1. Další kolona je pak na příjezdu do Mnichovic od Ondřejova a to už jsme v okresu Praha Východ. Stále můžete ještě upozorňovat na to, jaké nepříjemnosti vás čekají na trase, kterou právě teď jedete, varovat tedy tak ostatní motoristy. K dispozici je vám žlutá mobilní aplikace našeho rádia a nebo telefonní linka 605 222.
4: Všichni jsme na společné cestě. Děkujeme, že nás neohrožujete svou jízdou. Partnerem pořadu je Eurovia.cz, člen největší stavební skupiny u nás, Vance Construction CS.
0: 007 samozřejmě potom.

0: Příjemný podvečer s rádiem Impuls. Veverská bytýška 31 stupňů ve stínu napsala Dana, Prostějově na 26 stupní, píše Michal, a Ilča naměřila 15 stupňů v Trojanovicích, v Beskydech. Moc díky. Zítra jasno až polojasno, odpoledne se místy vytvoří kupovitá oblačnost, ojediněle se musíme připravit na přehánky nebo bouřky a teploty opravdu letní 31 až 36, na jihu Moravy i 39 stupňů Celsia. A jestli jste si mysleli, že v Amazonii je jenom prales, tak vás ve zprávách vyvedeme z omylu, už dříve tam žily velké civilizace.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Ostrov láká mladé na výhodné nájemné. U Aten se srazily hasící vrtulníky. Olomouc má v první lize první bod. U zpráv 7 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Snížený nájem pro mladé je v Ostrově nad Ohří hitem. Dva takto nabídnuté byty se pokusilo získat 11 zájemců, což je pro město jasný signál. Starosta Pavel Čekan předpokládá, že štěstí se usměje i na další žadatele.
4: Rada na posledním jednání vybrala dva zájemce, kteří splnili ty kritéria a podle bodového systému měli i nejvyšší počet bodů. A další byty, které se teď připravují, tak určitě rada rozhodne o tom, že budou i v duchu právě toho programu startovacích bytů.
3: Zvýhodněný nájem 100 korun za metr čtvereční bytu pro každého vybraného nájemníka v Ostrově nad Ohří vydrží 3 roky. Pokud v bytě zůstane déle, částka naroste do průměru vysoutěžených nájmů z licitací. Preventivního vyšetření kvůli rakovině plic se lidé bojí zbytečně. Takzvaný screening je k dispozici silným kuřákům ve věku od 55 do 74 let.
5: Překážkou jsou nejčastěji dva neopodstatněné strachy, před kterými varuje přednostka pneumologické kliniky Martina Koziar-Vašáková.
6: Nikdo vás nebude nutit, abyste okamžitě přestali kouřit, co když mi tam najdou. Podívejte se, když najdou, nemáte žádné obtíže. Je to teda velmi pravděpodobně nepokročilé stádium a vy budete vyléčen.
5: Kuřáci kdysi představovali skoro všechny pacienty, dnes je ale situace jiná. Další příčiny rakoviny plic pozoruje předseda České pneumologické společnosti Vladimír Koblížek.
7: Nejzávažnější po kouření je to radon. Je v podloží a když ten dům není dobře zaizolovaný, se akumuluje uvnitř těch domů a když se tam nevětrá, člověk, který tam dlouhodobě bydlí, tak může být exponován, aniž by to věděl.
5: Česko je s výskytem radonu evropskou špičkou. Mezi další viníky rakoviny plic pak patří polétavý prach a nebo taky výpary ze smažení nebo fritování. Pochopitelně je ale musíte dýchat pravidelně. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
3: K tragické srážce hasících vrtulníků dnes došlo západně od Aten. Při hašení lesního požáru tak zemřeli dva lidé, Řek a Dan, napsala to agentura AP. Posádka druhého vrtulníku, kterou tvořili Řek a Brit, přežila. Podle videozáznamu, který zveřejnila řecká média, jedna z helikoptér narazila zhora do druhé, která se pak zřítila. V Amazonii žila před příchodem Evropanů vyspělá civilizace. Podle archeologů to dokazují objevy na jihozápadě u hranic z Bolívií a Peru. Našlo se tam na 400 dosud neznámých monumentálních útvarů vyrytých do země. Jak informoval New York Times, obrazce dokazují, že tropický prales nebyl nedotčenou divočinou, ale místem vyspělých společností. Geometrické obrazce tvoří příkopy, náspy a vyvýšeniny staré i víc než 2,5 tisíce let. Podle výzkumníků šlo o obřadní a společenská centra. Experti rozsah staveb odhalili díky leteckému skenování pomocí laserových paprsků. Ty dokážou proniknout hustým porostem a vytvořit přesnou mapu terénu. Dnešní program první fotbalové ligy nabízí 3 utkání. V Olomouci hrála Mladá Boleslav s výsledkem 2-2. Pražská Bohemka hostí Hradec Králové, tady se hraje zatím bez branek a za hodinu proti sobě nastoupí Pardubice s Jabloncem. No a za mikrofonem Impulzu je zpátky Zdeněk Sekanina.
0: který přeje krásný večer. Všem okurková sezóna týkající se žurnalistů, to nás bude zajímat ve Velké Británii za nějakých 10 minut. No a náš zuřivec přijde na řadu za necelou 3/4 hodinku. Teď kapela Miraj.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Spotify. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

0: nejenom štěstí, ale třeba i léto, prázdniny, nakonec zeptejte se svých dětí. To je prostě velké štěstí. Polovina prázdnin ovšem bývá obvykle také na seriózní zprávy chudá a proto se do novin, rozhlasu a nebo televize někdy dostanou trochu jiné příběhy. Ty, na které není během roku, řekněme, čas a prostor.
1: Nemáme v Anglii okurkovou sezónu, i když angličtí farmáři jich sklidí ročně nějakých 45 tisíc tun. Období letního poklidu se tu říká silly season, ve volném překladu hloupá, potrhlá, pošetilá či bláznivá sezóna. Takový výraz není totiž nespravedlivý vůči okurkám. Mimochodem veškeré takové charakteristice odpovídá zpráva z konce týdne. Před soudem v Carlisle skončil 49-letý Anthony Hall, úředně registrovaný částečně nevidomý, kterého žaloba viní, že zcizil partnerce vůz bez řidičského oprávnění a pod vlivem alkoholu s ním ujel 240 kilometrů, než ho policie zastavila. U soudu se hájil tím, že na noční dálnici, po které jel, jednoduše následoval koncová světla nákladního vozu před sebou a nikoho neohrozil. Soudce ho pro dosavadní bezúhonnost a čistý trestní rejstřík ponechal na svobodě. Předběžném opatření mu rovněž zakázal řídit motorové vozidlo. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: Tak tentokrát na silnice tuzemské vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1, která je kvůli nehodě ucpaná směrem od Přerova na Vyškov za výjezdem 258 kolona. Tady měří asi 2 kilometry. No a na D1 sledujeme silný provoz také v úseku mezi 28. a 16. kilometrem na tahu Brno-Praha. V návaznosti na to pak vázne doprava i na silnici číslo 3 u Senohrab směrem od Benešova na Mirošovice. Ať se vám jede dobře, šťastnou cestu vám přeje Radio Impuls a kdybyste chtěli pomáhat ostatním motoristům, no tak to udělejte. Namluvte vzkaz do žluté mobilní aplikace našeho rádia a nebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem a jezděte s úsměvem.

0: České prázdniny na rádiu Impuls pokračují. Za malou chvilku si dáme našeho zuřivce, který hledal na Vysočině hrdiny všedního dne. No a ptáte-li se, který region navštívíme příští týden, tak vězte, že budeme opět vyrážet a české prázdniny na rádiu Impuls budou z jižní Moravy. Tak vysílejte s námi.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. České

0: Rádiu Impuls budeme opět hledat hrdiny všedního dne. Teď se ohlížíme za tímto týdnem, kdy náš fenomenální kolega Aleš Růžička hledal v rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls hrdinu na Vysočině. A takhle to dopadlo.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Jsem u hajního lesních úseků Červená Řečice a Blaník a právě tento hajný je náš hrdina všedního dne Tomáš Bolek. Tomáši, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Mám tady flintu, jo, protože každý hajný nosí na rameni flintu.
3: Je to tak.
2: Jak se ona nosí? Vlastně na pravém, na levý, dolů tou hlavní nebo tou pažbou?
3: Na levém rameni, laufem.
2: Na levém.
3: Na levém.
2: Takže levé rameno. A do záru, jo, takhle.
3: Dopředu.
2: A proč dopředu?
3: Je to kvůli bezpečnosti.
2: Tak. A potom teda natáhnout
3: a zajistit.
2: Tak.
3: A zajistit.
2: Pojďte nám říct, ale jak jste se k tomu dostal, k tomu být hajný. To je taky jako poměrně taková profese pro mnoho kluků sen.
3: A je to tak.
2: A není vás zas tak moc.
3: Je to tak. U mě to bylo tak, že můj otec už dělal hajnýho, já jsem vlastně neměl už výběr. Já jsem nikdy nepřemýšlel ani v dětství, nikdy jsem nepřemýšlel na jinou profesí, než je být hajný.
2: Tak vy jste asi jako dneska vaše děti chodí sami po lese, tak. Asi když mají volno, tak vy jste chodil s tatínkem. Tak. Chápu dobře.
3: A předpokládám, že moje děti to převezmou.
2: Máte dva kluky?
3: Mám dvě holky. Jako
2: máte dvě holky? Jo. A čekáte, že holky budou taky jako...
3: Ta jedna z holčin by to měla.
2: No a to mi řekněte, já vlastně neznám jako hajného dámu nebo ženu.
3: Dneska je to čím dál tím běžnější.
2: Jo, jsou holky teda.
3: A šikovní.
2: Mají svůj lesní úsek.
3: Fungují stejně jako chlapi. A mám k tomu jedinou výhradu. Dneska už je to prostě tak... Čím to vyvážený, že to tak je.
2: To je bomba. Tak vy jste vlastně tím pádem dvojitě hrdina všedního dne pro nás dneska, protože my vám děkujeme za tu vaši práci, že nám tady se staráte o ty lesy krásné, speciálně na Vysočině, jsou rozlehlé, jsou veliké, potřeba se o ně starat. Vy to děláte i s vašimi kolegy, za to vám děkujeme. A pak ještě za to, že nám teda tady přiděláváte další hajný, kteří by teda nebylo třeba tolik, ale díky vaší rodině tady budou minimálně další dva. A díky.
3: Tak, děkuju.
2: Impulzovi, hrdina všedního dne pro naše vysílání tady z Vysočiny je hajný lesních úseků Červená Řečice a Blaník Tomáš Bolek. Tomáši, mějte se krásně, ahoj.
3: Naschledanou.
0: No a kdože bude dalším hrdinou všedního dne, nebudu prozrazovat, jenom nastíním, že už zítra vyrážíme v rámci českých prázdnin s rádiem Impuls na Jižní Moravu do oblasti Lidových krojů. S Impulzovými vstáváme už v 5 ráno, tak buďte u toho.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Zlatá česká klasika u nás v Impulzovic krabičce. No a my se přesouváme na silnice, pořád se to štosuje na D1 u Kroměříže na tahu Přerov, Vyškov. Za chvilku detaily.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka opět obstará Martina Podleská za Global Assistance. Ahoj Marti.
2: Ahoj Zdendo, hezký večer. Na D1 na 255. kilometru ve směru od Kroměříže na Vyškov omezuje provoz nehoda osobního auta. Před místem je 2,5 kilometru dlouhá kolona. Silný provoz a přerušovaná kolona je na D1 mezi 25. a 15. kilometrem ve směru do Prahy. V 5-kilometrové koloně se popojíždí na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Mirošovic. Kvůli opravované Kbelské ulici v Praze vás čeká kolona na Novopatské. Dojíždí se do ní za sjezdem z Mladoboleslavské dálnice. Na trase z Havlíčkova Brodu na Golčův-Jeníkov se v obou směrech zbrzdíte před omezením u Radostína. A na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou v obou směrech kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Z Global Assistance Martina.
1: Moc díky, co k tomu všemu dodat, snad jenom šťastnou cestu a jezděte s úsměvem.

0: Právě Rádia Impuls se nezadržitelně blíží, mimo jiné se v nich dozvíte, jak se vede nový Spider-Man, tak už za chvilku od Jiřinky. Zdeněk Sekanina se pro dnešek loučí, ale ještě vám dlužím předpověď počasí na zítřek, tedy na pondělí 3. srpna. Podle meteorologu má být jasno až polojasno, odpoledne se má vytvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 31 až 36, na jihu Moravy i 39 stupňů Celsia. Krásný večer všem.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Petice bojuje za zámecký park Hradiště. Češi zřejmě zbytečně přeplácejí elektřinu. Olomouc má v první lize první bod. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Lidé bojují peticí za otevření zámeckého parku v Blovicích. Ten zůstává zavřený už téměř 2 roky. Provozovatel areálu na Plzeňsku čeká na nové odborné posudky.
3: Zámecký park Hradiště byl pro veřejnost uzavřen po zaplavení v září 2024. Protéká jim několik vodních toků. Následná odborná posouzení upozornila na silně podmáčený povrch, riziko vyvrácení stromů a nevyhovující obsah mostků. Teď panují sucha a lidé se dožadují zprůchodnění parku. Chtějí jim procházet z okrajových částí do centra města. Petici zatím podepsalo více než 200 lidí. Znovu otevření si přeje i kraj, čeká se ale na další odborné posudky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Blovice.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: České domácnosti můžou za elektřinu platit zbytečně moc. Podle nové analýzy by mohly ročně celkem přeplácet víc než 1 300 000 000 korun. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu tak nevýhodně, že přeplácí ročně stovky korun. Ukázala to studie společnosti Bez dodavatele, kterou má k dispozici ČTK. Podle analýzy přitom většina takových domácností ani neví o tom, že by si mohla jinou sazbu zvolit. Největší potenciál ušetřit na elektřině vyšel podle společnosti v Praze. Středočeské památky hlásí podobný zájem jako loni. Na ty státní si za první prázdninový měsíc našlo cestu 100 000 turistů. Nejvyšší podíl mají Karlštejn a Křivoklát. Daří se ale i jinde, podle kastelánky Martiny Fialové, třeba zámku ve Zruči nad Sázavou.
4: Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na Facebook, na webové stránky, na Instagram, že prostě zámek je úplně plně obsazen a to pořád přidáváme další a další prohlídky.
2: Zájem je i o souhradí Točník a Žebrák na Berounsku. Za loňský červen tam vyrazilo 9200 lidí, letos jich zatím bylo o 1000 méně. Nový Spider-Man přečil očekávání. Má za sebou druhý nejlepší start v kinech Severní Ameriky. Film Spider-Man z Brusu Nový den vydělal první víkend v severoamerických kinech 355 milionů dolarů. V korunách je to 7,5 miliardy, přestože se filmový svět obával toho, že snímek nezíská takové nadšení jako jeho předchůdci. Lepší začátek měl v kinosálech na severu Ameriky jen film Avengers Endgame, který při své uvedení před 7 roky utržil ještě o 2 miliony dolarů víc. Dnešní program první fotbalové ligy nabízí 3 utkání. V Olomouci hrála Mladá Boleslav s výsledkem 2-2. Zápas na hřišti pražské Bohemky s Hradcem Králové gól nenabídl, skončil 0-0. Východočeši tak před čtvrtečním domácím zápasem 3. předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul udrželi soutěžní neporazitelnost v sezóně. No a v tuto chvíli začíná poslední dnešní utkání, kdy proti sobě nastupují Pardubice a Jablonec.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

dnešního krýla. Někdo má platky rád. Já radši sklenici vína.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

poznávám, zvuk húzec, co se draží.

0: nabíjeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Obyvatelé Jablonce už můžou být klidní. Soudce okresního soudu dnes uvalil vazbu na 42letého muže, který podle policie napadl dvě ženy. Jak na síti X policie uvedla, muže v pátek obvinila ze sexuálního útoku a znásilnění. Za to mu v případě odsouzení hrozí nejvýš 10letý trest. Žádné nebezpečí už nehrozí. Kriminalisté ale zatím nemůžou vyloučit, že podobných napadení nemá muž na kontě víc. Proto platí výzva pro případně další napadené ženy, které s oznámením váhají, aby se přihlásily. Dvě napadení v části Mšeno se stala v uplynulých dvou týdnech. Kriminalisté na případech pracovali a podezřelého muže se jim podařilo zadržet ve čtvrtek odpoledne v centru Jablonce nad Nisou. Současná horka v Maďarsku zemi nutí k nevídaným opatřením. Dnes poprvé za téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Podle premiéra Pétera Maďara jde o důsledek dalšího poklesu hladiny Dunaje. Jaderná elektrárna čerpá z řeky vodu pro chlazení. Země chystá úsporná opatření. Pomoc s dodávkami elektřiny nabídlo Slovensko. Budapešť kvůli energetické krizi zavádí krizový jízdní řád na linkách metra a tramvají, kvůli kterému budou vozidla jezdit s větším časovým odstupem. Od pondělí by podle Reuters měla být v Maďarsku omezená nákladní železniční doprava. Pokles hladiny řek narušil i lodní dopravu a turistický ruch v Maďarsku. Vedl i k omezení spotřeby vody ve více než 100 městech a obcích, včetně okraje Budapešti. Železo ze severočeských dolů Bílina využijí umělci. Z bývalých rypadel vytvoří sochu. Z 10 tun materiálu bude pravěký mamut.
2: Sochu mamuta udělají brněnští umělci. K ním už zamířili nákladňáky z Bíliny plné železného šrotu. Mají něco přes půl roku, aby z bývalých těžebních strojů vytvořili připomínku dávného osídlení. Vše financuje ústecké hejtmanství ve spolupráci se severočeskými doly. Cílem je probudit nejen místní zájem o historii. Pozůstatky pravěkého osídlení jsou totiž pod krušnohorské pánevní oblasti takřka všudy přítomné. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Ray Koranteng slaví narozeniny. Známé tváři televize Nova bude 52. V našem vysílání Ray prohlásil, že pánská krize středního věku ho zatím míjí.
3: Já vlastně úplně přesně nevím, co to je. Pozoruju, že jak odrůstají mým kamarádům děti, protože já mám dvě děti dospělý, že ta 11 let, tak je takový jako překvapení. To nás jako drží pořád, jako svěží. Tak mý kamarádi, co jim odrostly děti a odešli z domova, tak si začali kupovat ty motorky, že ty Harleje a začali skákat padákem a dělali takový věci, které nedělali.
1: Za jednou ze svých starších dcer se Korantengovi v létě byli podívat v Dánsku a výlet si plánují zopakovat. Dnes se v rámci druhého kola první fotbalové ligy hrají tři utkání. Olomouc doma hrála s Mladou Boleslaví, zápas skončil remízou 2-2. Utkání na hřišti pražské Bohemky s Hradcem Králové gól nenabídlo, skončilo 0-0. V posledním dnešním zápase Pardubice hostí Jablonec, který po první vůli vede nad domácími už 2-0. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne místy s kupovitou oblačností, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Naměříme 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

to napravím. Buďte smutku, já si dám tu práci.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Podmínky pro horolezce a turisty v Alpách se letos zhoršují. Vlivem vysokých teplot se lezci na turách stále častěji setkávají s úseky s holým ledem. Sněhové mosty přes ledovcové trhliny se hroutí a okrajové trhliny jsou čím dál větší. Podle expertů klimatická změna rapidně mění alpské prostředí. Vědci spočítali, že v Alpách uprostřed Evropy rostou teploty dvakrát rychleji, než je globální průměr. Stav ledovců se tak rychle mění a dříve stabilní skalní úseky se stávají nestabilními a celé trasy mohou být najednou neprůchodné. S odkazem na odborníky o tom informuje DPA. Rakovina plic po mužích dolehla i na ženy. Nemocí historicky trpěli hlavně pánové kvůli stylu života. Vysvětluje to přednostka pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martina Koziar-Vašáková.
3: Před několika dekádami ženy obecně začaly více kouřit, jak se emancipovali z muži i v oblasti vlastně kouření. A jednak asi i dalšími přídatnými vlivy, jako jsou vdechování škodlivin zevního prostředí, z plodin třeba vzniklý při vaření a smažení jakoby v omastku.
2: Rakovinou plic ročně onemocní asi 6,5 tisíce Čechů. Silným kuřákům proto odborníci připomínají důležitost preventivního screeningu. Památky v Karlovarském kraji hlásí méně návštěvníků. Propad během léta je zatím kolem 3%. Podle Dušana Valenty je na přesnou analýzu ještě brzy.
4: Zdravím z Bečova, kde je nejen státní hrad a zámek, ale hlavně relikviář svatého Maura. Pochází z první třetiny 13. století a po korunovačních klenotech je považován za naši druhou nejcennější památku. Ale jak se zdá, ani to teď nestačí na trhání návštěvnických rekordů nebo alespoň udržení loňské bilance. Bečov hlásí propad o skoro 2,5%. Podobně je na tom i další ikona Karlovarského kraje, hrad Loket. Co je příčinou, se bude teprve analyzovat. Obecně se ale nižší zájem o památky připisuje tropickému počasí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Kubánské zdravotnictví se hroutí. Svého času jedno z nejlepších v Latinské Americe se potýká s krizí. Tu letos významně zhoršilo americké ropné embargo. Každodenní výpadky elektřiny, často spojené se zastavením dodávek vody, postihují i nemocnice. Ty mají na čekacích listinách na operace přes 100 000 pacientů. Nemocnice na Kubě se potýkají i s nedostatkem léků. I lékárny mají téměř prázdné regály. Na stadionu Klokanů se zrodila premiérová bezbranková remíza v ligovém ročníku. Domácí fotbalisté Bohemians ve druhém kole první ligy hráli 0-0 s Hradcem Králové. Votroci tak před čtvrtečním domácím zápasem třetího předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul udrželi soutěžní neporazitelnost v sezóně. Fotbalisté Olomouce odpoledne remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. A ve večerním zápase Jablonec hrál na hřišti Pardubic, které porazil 2-0. Severočeši se tak před třetím předkolem konferenční ligy proti Rize naladili vítězně. Přes den bude převážně slunečno a horko, výjimečně s bouřkami. Čekáme jasno až polojasno, místy oblačno s teplotami do 36, na jihu Moravy až 39 stupňů. Předpokládá se tak silná až velmi silná zátěž teplem, na jižní Moravě až extrémní.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u Impulzových. Radio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Během dne se očekává opět velmi silná zátěž teplem. Teploty porostou k 35, na Moravě až 39 stupňům. S tím je spojené riziko přehřátí a dehydratace. Experti proto doporučují vyhýbat se delšímu pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě, dbát na pití nealkohol nápojů a minerálek. Důležité je vyhýbat se vyšší fyzické i psychické zátěži, hlavně v době maximálních teplot. Odborníci opět připomínají, že se nesmí nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaných autech, a to ani na chvíli, a radí nastavovat klimatizaci tak, aby nedocházelo k příliš velkému tepelnému šoku při přechodech. To znamená, rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl být víc než 8 stupňů. Horko také klade výrazně vyšší zátěž na zdravotnický systém a sociální služby v péči o pacienty, seniory a dlouhodobě nemocné. Ostrov láká mladé lidi. Město na Karlovarsku jim nabízí byty s dočasně sníženým nájemným. Dva takto nabídnuté byty se pokusilo získat 11 zájemců. Starosta Pavel Čekan myslí i na další žadatele.
2: Rada na posledním jednání vybrala dva zájemce, kteří splnili ty kritéria a podle bodového systému měli i nejvyšší počet bodů. A další byty, které se teď připravují, tak určitě rada rozhodne o tom, že budou i v duchu právě toho programu startovacích bytů.
1: Zvýhodněné nájemné budou mladí nájemníci v Ostrově platit 3 roky. O nájemci rozhoduje městská rada. Kromě splnění podmínek, což je hlavně věk do 35 let a trvalé bydliště ve městě, je to třeba i dostatečný příjem. Motoristé se musí na Slovensku připravit na výrazné změny. Od podzimu se budou zvyšovat pokuty hlavně za překročení rychlosti nebo bezohlednou jízdu. Novinkou je zvláštní nápravný program pro řidiče, kteří pravidla porušují opakovaně.
3: Chodci budú mať na priechode väčšiu ochranu. Vodič im musí dať prednosť už vtedy, keď je zrejmé, že sa chystajú vstúpiť na priechod. Vyššie pokuty sa týkajú najmä cestných pirátov, ktorí prekročia v obci rýchlosť o 50 km za hodinu a mimo nej o 60. Môže ich to výjsť na viac než 30 000 korún. Hlavným cieľom novej úpravy je znížiť počet nehôd, vážnych zranení a obetí na cestách. Do platnosti vstúpi už o mesiac. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Současná horka a sucha v Maďarsku zeminutí k nevídaným opatřením. Poprvé za téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Podle premiéra Pétera Maďara jde o důsledek dalšího poklesu hladiny Dunaje. Jaderná elektrárna čerpá z řeky vodu pro chlazení. Země chystá úsporná opatření. Pomoc s dodávkami elektřiny nabídlo Slovensko. Budapešť kvůli energetické krizi zavádí krizový jízdní řád na linkách metra a tramvají, kvůli kterému budou vozidla jezdit s větším časovým odstupem. Od pondělí by podle Reuters měla být v Maďarsku omezená nákladní železniční doprava. Pokles hladiny řek narušil i lodní dopravu a turistický ruch v Maďarsku. Vedl i k omezení spotřeby vody ve více než 100 městech a obcích, včetně okraje Budapešti. Dnes se v rámci druhého kola první fotbalové ligy hrají 3 utkání. Olomouc doma hrála s Mladou Boleslaví, zápas skončil remízou 2-2. Utkání na hřišti pražské Bohemky s Hradcem Králové gól nenabídlo, skončilo 0-0. A v posledním večerním utkání Pardubice hostili Jablonec, který domácí porazil 2-0. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne místy s kupovitou oblačností, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Naměříme 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Dnes už viem, že iný ťa získal. A to zrážem na kolenách.

0: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
1: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba, namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt,
0: skutečný. Hele. Honza a Klára mezi 5. a 9.
1: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
0: Umíme potěšit.
2: Já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
1: A já tam mám Budulínka
2: a Lišku. A Klárka řekne, že vás povozím na Vodzásku.
1: A počkej, teďka už jsem zase u Ebonitový tyče.
0: Zahrát na cestu.
3: Pořád poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
0: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet. A
2: máte 10 000 korun.
4: Po 21 letech.
2: Tak když jste s náma zestárnul.
4: No kurňa.
2: No kurňa.
0: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
5: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Po nedělním lehkém ochlazení se vrátí extrémní horko. Teploty přes den začnou opět mířit ke 40. Úskalí s tím spojená opakuje Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Teploty budou stoupat velmi vysoko na jihu Moravy a postupně ojediněle i jinde až k 39 stupňům Celsia. Vlna veder bude trvat několik dní a na většině našeho území tak očekáme opět velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
6: Vzhledem k velmi teplému počasí a jen lokálnímu výskytu srážek Sýkorová připomíná, že v Česku i v následujících dnech trvá riziko požárů. Podmínky pro horolezce a turisty v Alpách se letos zhoršují. Vlivem vysokých teplot se lezci na turách stále častěji setkávají s úseky s holým ledem. Sněhové mosty přes ledovcové trhliny se hroutí a okrajové trhliny jsou čím dál větší. Podle expertů klimatická změna rapidně mění alpské prostředí. Vědci spočítali, že v Alpách uprostřed Evropy rostou teploty 2x rychleji, než je globální průměr. Stav ledovců se tak rychle mění a dříve stabilní skalní úseky se stávají nestabilními a celé trasy mohou být najednou neprůchodné. S odkazem na odborníky o tom informuje DPA. Obyvatelé Jablonce už můžou být klidní. Soudce okresního soudu dnes uvalil vazbu na 42letého muže, který podle policie napadl dvě ženy. Jak na síti X policie uvedla, muže v pátek obvinila ze sexuálního útoku a znásilnění. Za to mu v případě odsouzení hrozí nejvýš 10letý trest. Žádné nebezpečí už nehrozí. Kriminalisté ale zatím nemůžou vyloučit, že podobných napadení nemá muž na kontě víc. Proto platí výzva pro případně další napadené ženy, které s oznámením váhají, aby se přihlásily. Dvě napadení v části Mšeno se stala v uplynulých 2 týdnech. Kriminalisté na případech pracovali a podezřelého muže se jim podařilo zadržet ve čtvrtek odpoledne v centru Jablonce nad Nisou. Železo ze severočeských dolů Bílina využijí umělci. Z bývalých rypadel vytvoří sochu. Z 10 tun materiálu bude pravěký mamut.
8: Sochu mamuta udělají brněnští umělci. K ním už zamířili nákladňáky z Bíliny plné železného šrotu. Mají něco přes půl roku, aby z bývalých těžebních strojů vytvořili připomínku dávného osídlení. Vše financuje ústecké hejtmanství ve spolupráci se severočeskými doly. Cílem je probudit nejen místní zájem o historii. Pozůstatky pravěkého osídlení jsou totiž pod krušnohorské pánevní oblasti takřka všudy přítomné. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Na stadionu Klokanů se zrodila premiérová bezbranková remíza v ligovém ročníku. Domácí fotbalisté Bohemians ve druhém kole první ligy hráli 0-0 s Hradcem Králové. Votroci tak před čtvrtečním domácím zápasem 3. předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul udrželi soutěžní neporazitelnost v sezóně. Fotbalisté Olomouce odpoledne remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. A ve večerním zápase Jablonec hrál na hřišti Pardubic, které porazil 2-0. Severočeši se tak před 3. předkolem konferenční ligy proti Rize naladili vítězně. Přes den bude převážně slunečno a horko, výjimečně s bouřkami. Čekáme jasno až polojasno, místy oblačno s teplotami do 36, na jihu Moravy až 39 stupňů. Předpokládá se tak silná až velmi silná zátěž teplem, na jižní Moravě až extrémní.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správně.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Během dne se očekává opět velmi silná zátěž teplem. Teploty porostou k 35, na Moravě až 39 stupňům. S tím je spojené riziko přehřátí a dehydratace. Experti proto doporučují vyhýbat se delšímu pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě, dbát na pití nealkohol nápojů a minerálek. Důležité je vyhýbat se vyšší fyzické i psychické zátěži, hlavně v době maximálních teplot. Odborníci opět připomínají, že se nesmí nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaných autech, a to ani na chvíli, a radí nastavovat klimatizaci tak, aby nedocházelo k příliš velkému tepelnému šoku při přechodech. To znamená, rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl být víc než 8 stupňů. Horko také klade výrazně vyšší zátěž na zdravotnický systém a sociální služby v péči o pacienty, seniory a dlouhodobě nemocné. Ostrov láká mladé lidi. Město na Karlovarsku jim nabízí byty s dočasně sníženým nájemným. Dva takto nabídnuté byty se pokusilo získat 11 zájemců. Starosta Pavel Čekan myslí i na další žadatele.
2: Rada na posledním jednání vybrala dva zájemce, kteří splnili ty kritéria a podle bodového systému měli i nejvyšší počet bodů. A další byty, které se teď připravují, tak určitě rada rozhodne o tom, že budou i v duchu právě toho programu startovacích bytů.
1: Zvýhodněné nájemné budou mladí nájemníci v Ostrově platit 3 roky. O nájemci rozhoduje městská rada. Kromě splnění podmínek, což je hlavně věk do 35 let a trvalé bydliště ve městě, je to třeba i dostatečný příjem. Motoristé se musí na Slovensku připravit na výrazné změny. Od podzimu se budou zvyšovat pokuty hlavně za překročení rychlosti nebo bezohlednou jízdu. Novinkou je zvláštní nápravný program pro řidiče, kteří pravidla porušují opakovaně.
3: Chodci budú mať na priechode väčšiu ochranu. Vodič im musí dať prednosť už vtedy, keď je zrejmé, že sa chystajú vstúpiť na priechod. Vyššie pokuty sa týkajú najmä cestných pirátov, ktorí prekročia v obci rýchlosť o 50 km za hodinu a mimo nej o 60. Môže ich to výjsť na viac než 30 000 korún. Hlavným cieľom novej úpravy je znížiť počet nehôd, vážnych zranení a obetí na cestách. Do platnosti vstúpi už o mesiac. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Současná horka a sucha v Maďarsku zeminutí k nevídaným opatřením. Poprvé za téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Podle premiéra Pétera Maďara jde o důsledek dalšího poklesu hladiny Dunaje. Jaderná elektrárna čerpá z řeky vodu pro chlazení. Země chystá úsporná opatření. Pomoc s dodávkami elektřiny nabídlo Slovensko. Budapešť kvůli energetické krizi zavádí krizový jízdní řád na linkách metra a tramvají, kvůli kterému budou vozidla jezdit s větším časovým odstupem. Od pondělí by podle Reuters měla být v Maďarsku omezená nákladní železniční doprava. Pokles hladiny řek narušil i lodní dopravu a turistický ruch v Maďarsku. Vedl i k omezení spotřeby vody ve více než 100 městech a obcích, včetně okraje Budapešti. Dnes se v rámci druhého kola první fotbalové ligy hrají 3 utkání. Olomouc doma hrála s Mladou Boleslaví, zápas skončil remízou 2-2. Utkání na hřišti pražské Bohemky s Hradcem Králové gól nenabídlo, skončilo 0-0. A v posledním večerním utkání Pardubice hostili Jablonec, který domácí porazil 2-0. Pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne místy s kupovitou oblačností, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Naměříme 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

hrajeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

0: vším.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Po nedělním lehkém ochlazení se vrátí extrémní horko. Teploty přes den začnou opět mířit ke 40. Úskalí s tím spojená opakuje Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Teploty budou stoupat velmi vysoko na jihu Moravy a postupně ojediněle i jinde až k 39 stupňům Celsia. Vlna PDR bude trvat několik dní a na většině našeho území tak očekáme opět velmi silnou až extrémní zátěž teplem.
3: Vzhledem k velmi teplému počasí a jen lokálnímu výskytu srážek Sýkorová připomíná, že v Česku i v následujících dnech trvá riziko požárů. Podmínky pro horolezce a turisty v Alpách se letos zhoršují. Vlivem vysokých teplot se lezci na turách stále častěji setkávají s úseky s holým ledem. Sněhové mosty přes ledovcové trhliny se hroutí a okrajové trhliny jsou čím dál větší. Podle expertů klimatická změna rapidně mění alpské prostředí. Vědci spočítali, že v Alpách uprostřed Evropy rostou teploty 2x rychleji, než je globální průměr. Stav ledovců se tak rychle mění a dříve stabilní skalní úseky se stávají nestabilními a celé trasy mohou být najednou neprůchodné. S odkazem na odborníky o tom informuje DPA. Obyvatelé Jablonce už můžou být klidní. Soudce okresního soudu dnes uvalil vazbu na 42letého muže, který podle policie napadl 2 ženy. Jak na síti X policie uvedla, muže v pátek obvinila ze sexuálního útoku a znásilnění. Za to mu v případě odsouzení hrozí nejvýš 10letý trest. Žádné nebezpečí už nehrozí. Kriminalisté ale zatím nemůžou vyloučit, že podobných napadení nemá muž na kontě víc. Proto platí výzva pro případně další napadené ženy, které s oznámením váhají, aby se přihlásily. 2 napadení v části Mšeno se stala v uplynulých 2 týdnech. Kriminalisté na případech pracovali a podezřelého muže se jim podařilo zadržet ve čtvrtek odpoledne v centru Jablonce nad Nisou. Železo ze